0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Děkuji. Děkuji. Na rovinu, jestli někdo čekáte nějakou hodnotnou kulturu, nějakýho Shakespeara, Lucernu, Dallas, to ne. To, co tady dneska uvidíte, to je o něčem jiným. Uvědomte si, že všichni víte, česká kultura padla až na dno. Hledejte pozitivum. Přátelé, teď vy jste jedni z mála, kteří právě tuto skutečnost dnes, tady na tom jevišti, uvidíte na vlastní oči. Rozumíte, takhle pozitivně musíte přemýšlet, pak se vám to, jak jsem říkal, musí líbit. Na plakátovacích plochách mělo být napsáno, že v pořadu se objeví krásno a legračno. Tak tu první část toho avíza už máte za sebou. Ano, nic hezčího, než já se tady dneska neobjevím. Já vím, není to žádná výhra, ale až přijde ten druhej, uvidíte, že jsem nekecal. To je obrovská rarita. To je jediný člověk ve střední Evropě, jehož IQ se udává v záporných hodnotách. Ano. Ale to má řadu výhod. On jakmile se objeví na jevišti, všichni chlapi v hledišti ramena nahoru, obrovským způsobem stoupne sebevědomí. Ale ženský z toho mají taky radost. Hele, uvidíte. On jakmile přijde, já slyším tím sálem, jak to udělá. Opravdu, každá z vás, jako kdyby si vydechla, každá, jako kdyby si řekla, no Maruš, to si ještě dopadla dobře. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal Josefa Alojze Náhlovského, to je to, co právě přichází. Dobrý večer. Vidíte, nekecal jsem.
2: Dobrý večer, vážení přátelé, dovolte, abych i já vás tady všechny přivítal, hlavně vás v první řadě, nejbohatší lidi z města.
1: Počkej.
2: Vítám místní smetánku, dobrý den.
1: Alois, opatrně.
2: Co?
1: Je nová doba, ano? Rozumíte? Dneska jsme si všichni rovni.
2: No, někteří jsme si pořád rovnější, že jo? Vítám pana starostu, dobrý den. Jste starosta? Nejste, tak budete.
1: Proč mu vnucuješ, pánovi, tu funkci?
2: Tady vždycky se dával starosta. A dřív tady se dával okresní tajemník, no. A tajemníkem jste taky nebyl?
1: Prosím tě, necháme.
2: No, jestli pán nešel najisto.
1: Ne.
2: Po paměti, Pavlov, reflex.
1: Jak jsem říkal, neděláme rozdíly mezi lidmi,
2: ano.
1: Takže zdravíme vás, podnikatele v prvních řadách. Rádi bychom poděkovali za sponzorské příspěvky, díky kterým vznikají tyto hodnotné kulturní akce.
2: No a zdravíme, přátelé, i ty chučí. To jsou od té třetí řady vejš. Zadu sedí chudě na učitele, nazdar, kolegové.
1: Ještě za nima se tlačí doktoři, ano. Buďte zdraví.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Janíku, bude za 5 minut 7.
2: No a co?
1: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
2: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
1: Totiž, Jeníku, on, pan Jouza, já nevím, jak bych ti to řekla.
2: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Stanečník, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře.

0: Jeníku Pitralu, prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
1: Jeníku, totiž on pan Jouza a já...
0: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečných, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v Mazurce.
1: V tangu.
0: No tak dobře, Jeníku. V tangu nebo v Mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
1: No, na parket... jsme s panem Jouzou nevlezli.
0: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
1: Ano.
0: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali limonádu?
1: Totiž, Jeníku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
0: Ale to už jsi říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
1: Já vím. Jenomže, Jeníku, ta jeho je vdaná.
0: No výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhý platí.
1: Jeníku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
0: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříká s jejím manželem?
1: No, schválně, proč? Co myslíš?
0: Aby nás otravoval.
1: Jeníku, takhle. Podívej, Jeníku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
0: To je nějaká básnička nebo co?
1: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne a uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
0: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
1: Jeníku, dobře, když to takhle bereš, tak já bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
0: Neblbni, Maruš. Prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádný modíle. Kam by si přestupovala?
2: Rádio Jihlava. 101,5.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Byl takový pořad televizi, buď Fice to jmenovalo, a tam měli výbornou myšlenku dostat do pohybu taky ty obeznější starší členy rodiny, tak tam pozvali za tím účelem jednoho pána, 55-letý právník, propůjčil se k tomu, ten byl obezní tedy dost a ještě ke všemu paťatej, což bylo celkem zbytečný už, taky na tom to myslím krachovalo. A ještě byl oblečený v takový jako zástěře modrý a zároveň to byly kalhoty jako Hita a Batu, já nevím, proč byl takhle deformovaný. No a ona říká, proč vy starší se schováváte, pojďte mezi nás hezky, nepotřebujete čínky nebo kruhy nebo kladinu, bože, cvičte hezky, dělejte dřepě, přidržte se židle nebo piano nebo co máte po ruce, pane doktore, buďte tak laska, předvejte nám několik cviků. No a ten doktor měl takový pohled, jako když se na vás podívá lovecká flinta, podíval se do kamery a povídá, to mě nebude dělat sebe menší potíží, ovšem teď vám to musím ukázat, až to se nedá říct, to co vám proved. On se tam chytnul nějaký kredence, jak měl ten puklet, takhle, tak udělal tohle. Koukal furt do kamery přitom. Podíval se do kamery a povídá, ovšem cvičím od dětství. Ona existuje spolehlivá brzda proti stáří, ovšem to každý nezvládne. Přestat žrát, začít jíst. Mně se stala taková příhoda, víte, taky to není adekvátní. Já už mám dneska svoji nemocnici a svýho lékaře tam mám, ještě mi nic není. No, nic mi není, něco trochu mi je, taky je blbost umřít úplně zdravý, to je taky smysl. Ale já nesnáším cizí prostředí, tak já už tam občas zajdu si zvykat, a, abych tam měl známý sestřičky a doktory, až mě ponesou, abych už zdravil jenom. A byl jsem u toho svého doktora, kamaráda, no napůl doktor, napůl hrobník, co si budem povídat. V okamžiku, když mu tam přivedli, napůl přinesli dětka 138 kilo těžkýho.
2: Že proč se mu špatně dýchá?
1: A ten můj doktor je takový od rány, povídá, no jo, strejdo. Nesmíte tak žrát.
2: Ale fuj, doktore, já tloustnu i po vodě.
1: Pá, to je strašný. A co jste měl předevčírem v obědu, pá?
2: Huso. Pane, počkejte, huso.
1: Stehno nebo prso?
2: Pane, celou.
1: A to se divíte, že se vám špatně dejchá? Husa, to je jídlo pro 8 lidí. To zblavnete sám.
2: Pane doktore, teď je to dutý.
1: Oni tyhle lidi z neřestma mají za zbojnou fantazii, oni se ze všeho vykroutí. My tam měli v ulici jednoho dětka, ten si to rozdal se stářím zase přes redukční dietu. Někdo myslí, že redukční dieta znamená kukat do zdi, nebo jíst jenom jabka. Zredukovat jídlo natolik, abych...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj, holubice.
2: Ježíš, manko, te, co tady děláš?
1: No, bydlím tady, ne? To víš, tím jsem to dřív, tak jsem tady jako na koni. Něco se stalo?
2: Nic, totiž já nevím.
1: Už jsi spala, viď? Co? Já ti vyrušil. No tak se probuď, holubice. Víte, že jsem si vás ani nevšim. Promiňte, hezký večer, že ano?
3: No, hezký.
1: Tak na sandulko to, no. Přece, představ. No co to, co koukáš?
2: Je to Jaromír. Jaromír, pan Poupě.
1: Těší mě. Já jsem Kubíček. Nebude vám vadit, pane Poupě, že to? Když si tady trochu dělám pohodlí, co? No víte, já jsem 6 hodin na cestě.
3: Ne, to je trapná situace. Já bych snad raději šel.
1: Ale jděte, kam byste teďka chodil? Jenom se nenechte rušit, tak klidně pokračujte v jednání s manželkou.
3: Tedy promiňte, já vám nerozumím, v jakém jednání.
2: No, přece v jednání, no, jak jsme prvé...
3: Takhle, ano. Ale to já přece nemůžu. Vy byste se na to jen tak koukal?
1: Proč ne? Vy z toho děláte, prosím vás. My s Androu mezi sebou nemáme žádný tajnosti. No klidně pokračujte, no.
3: Ale já už jsem jaksi, no, skončil. My už jsme hotovi.
1: No, to je škoda. Já jenom, že jsem se do toho taky mohl jako zapojit, no. Poradit vám, víte, jak si z nadhledu, no.
2: Abys rozuměl?
1: No.
2: Pan Poupě
1: no.
2: Je doktor.
1: No, díky, já jsem to tušil hned, říkal jsem si, no, to je doktor nebo zahradník.
3: Proč zahradník?
1: Ale prosím vás, to já mi řekl jenom tak, no čichněte k sobě, voníte jako celý květinářství.
2: Totiž, abys rozuměl, mně se udělalo nevolno, tak jsem zavolala pohotovost a přišel, no, Poupě.
1: No, a proč mu neříkáš doktore? No to je jedno, nevypadáš dobře. Ty nevypadáš dobře, holubice. Mimochodem, pane doktore, jak to s ní vlastně vypadá? Hlejte se, ale žádný latinský názvy, jo? Já jsem lajk, já bych to stejně neto.
3: No. Jaksi, že ano, já bych řekl, no...
2: Migréna.
3: Ano, tak.
1: To já jsem rád, že tu není nic vážného. Migréna, to jako hlava, palice, že jí bolí. Že?
3: Ne, já vidím, že tomu nevěříte, ale já na vašem místě bych tomu taky... No, vy si nejprve děláte legraci a pak mi dáte přes hubu, že... Já na to nemám nervy.
2: Pane doktore, Poupě, uklidněte se.
3: Ne, co pak to jde?
1: No ale proč? Když vy mě nepustíte ke slovu, proč bych vám ubližoval, pane doktore? Za to, že takhle v obětavě zasahujete po noci? Prosím vás. Sakra, Andulo, kde mám župán?
2: Já nevím.
3: Já.
1: No ano, vy jste si ho zřejmě vypůjčil, pane doktore, no to nic.
3: Je totiž to ona. Ona, já bych si nikdy nedovolil, ne? Já ho hned svleču, ano, no to je trapast.
1: Ale prosím vás, co byste ho svlíkal, když pod ním nic nemáte, jen si ho nechte. Jen si ho nechte, když se v něm dobře cítíte. Janko, kde mám bačkory? Jo, vy jste si vzali mý bačkory a to je zase hezký, že jste se přezul, víte. Ale na druhé straně já se zatím, ale já se bez nich obejdu. Vidíte, je, když vy máte mou fajfku. Ale to se mi nelíbí, pane doktore, to ne, s tou fajfkou, víte, hlíte se, fajfky a manželky, ty se nepočnou.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.

V každé pohádce láska probíhá tak, že se dva poznají, najdou spolu bod G a pak spolu šťastně žijí až do smrti. Můj muž se na televizi mimořádně díval a dokonce mimořádně mě i pochválil. Pak řekl, jenom jedno jsem nepochopil, co je to ten bod G. Jo, můj život není žádná pohádka. A upřímně řečeno, život není pohádka pro většinu z nás. Když mi bylo 17, tak jsem napsala báseň a přesně si vzpomínám, že jsem tehdy v jednom verši měla. A pán Bůh zabušil na svůj nebeský buben a vesmír se pohnul o bilion světelných let. V praxi to znamenalo, že jsem svého spolužáka opila 5 deci vína a on mi pak sáhl na prsa. Má první rada, abyste přežili sex, je tato. Zapomeňte na romantiku. Já jsem byla poměrně dost zklamaná svou svatební nocí. Tak moc jsem toužila po romantice, že jsme spali na seně. A protože už bylo září, tak jsem se chvíla zimou. A můj čerstvý manžel mě tehdy k sobě přivinul a řekl mi, neboj se, já tě budu hřát. A v zápětí ze mě serval mou vilněnou pelerínu, pevně se do ní zavinul a odkutál se asi 2 metry stranou. Před zmrznutím mě zachránil náš svědek, vlastně jeho svědek. Takže mě vzal pod svůj spacák, měl ten rozepínací, do mumie bychom se nevešli. A výsledek mé svatební romantické noci byl, že jsem dostala zánět ledvinové pánvičky a můj žárlivý novomanžel se mnou 3 týdny nemluvil. Jedna z nejklasičtějších rad všech časopisů, odborníků, přítelkyň i filmů zní, když chcete ozvláštnit vztah, vyzkoušejte něco nového. Má přítelkyně chtěla svého partnera ohromit botami na jehlách, korzetem a černými punčochami. Když jí milý svlékal a uviděl podvazek, tak řekl, Ježiš, kdybych tě neznal, tak bych utek. Má rada pro přežití milostných zážitků proto zní, zapomeňte na experimenty.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení voliči našeho volebního obvodu. Jak jistě víte, z Rudého práva, tribuny, rozhlasu a televize dneska jiná doba. Lidu se povolila uzda, což ovšem já, Čenda Krchov, nepovažuju za docela správný. Soudruzi, dneska nám do všeho mluví každý. Řeknu vám, já jsem viděl dokonce i němýho, který ukazoval rukama úplně jinak než před krátkým časem. Týhletý povolnosti využívají různý živlové elementy na leptávání jednoty. Soudruzi, teď se nám buržuj směje. Já to vidím takhle. Je třeba otevřít oči, poučit se z chyb minulosti, získat prostor pro platformu a hlavně neztratit trpělivost a víru zázrak, soudruzi. Řekněme si upřímně. Musí se konat volby. Proč to tutla? Teď my vás k ním potřebujeme. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí strana či strana. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí na našem obvodě progrese, zda zvítězí kandidát nejlidovější, to jest kandidát, který z lidu pošel, Dušan M. Pupa, zvídně se vrátivši, který poznal bídu kapitálu na vlastním těle. Soudruh Pupa, předstup před voličí zraky. Usedni, Pupa.
2: Čest práci, voliči. Úvodu mi dovolte, abysem vám popřál, abyste co nejdříve znovu získali svobody prosincové ústavy z roku 1867. Která zaručovala svobodu osobní, tiskovou, společovací a shromažďovací.
1: Soudruh Pupa. Promineš, že ti dělám rušičku hned na začátku. Ale soudruh Pupa, uvědom si, že některé svobody jsme měli podat. Například svobodu shromažďovací. Některý voliči ani vám nevyužívali. Já si vzpomínám, jak na poslední brigádě jsem byl sám s manželkou a 24 dětma.
2: Čekno. Že o tom mluvím na schůzi. Ale ty jsi sexuální maniak.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Herci si musí vždycky tu mladou generaci namlouvat trošku, aby se dostali do povědomí toho diváka mladýho. Já ne. Já je mám pod palcem od 3 let. Od 3 let vědí, jak se jmenuju, od 3 let znají můj hlas a nehledě na to, že jsem vlastně přišla na to, že jednou mě zastavili policajti a nějak jsem zase něco vyvedla, buď to rychlost nebo blbě jsem parkovala a řekli, že pokuta bude. A já jsem to poprvé zkusila na ně. Takový svatý nápad jsem měla. Že jsem řekla, když on řekl 200 korun, to bylo tenkrát hodně, tak jsem řekla, že byste se nestyděl. Odkojenej na mých pohádkách. A ono to vyšlo. On se zastyděl, já jsem neplatila. No a tak jsem to takhle zkoušela a vždycky to vyšlo, takže já jsem si k tomu blbýmu honoráři vždycky připočetla tu pokutu, kterou jsem nemusela platit. A můžu vám říct upřímně, že někdy jsem měla měsíčně moc hezký honorář. Tak to se ještě jezdilo podél nemocnice. A tam byl takový krásný kopec, a mě to strašně bavilo, že jsem vždycky rozpumpovala auták a pak jsem vykuplovala a jela jsem zadarmo. Ten pocit byl nádherný. A až kam dojedu.
2: Že ona je šetrná. Ona si kolikrát tam zajela i 10 kiláků mohla ušetřit.
1: A teď jednou jsem zase jsem takhle teda to napumpovala, vykuplovala a jedu si. A vám to chytlo nádhernou rychlost. A teď najednou u té nemocnice zpoza rohu příslušník. A začal na mě mávat a já teď, než jsem zase našla tu brzdu rychle, tak jsem ho přejela. Teda ne jeho pro Krista pána, to ne, ale podél něj kousíček. Zastavila jsem. Já bych v životě nikdy neujela. Ale on měl ten pocit, že asi jo. Tak pěstičky na prsíčka začal rychle utíkat. A já už jsem stál.

Tak on pá, paní řidičko, kolik jste tady jela? Já jsem říkala, 70, to vím. A on povídá, a kolik se má jet podél nemocnice? Já pán to vím taky, 30. A on jak držel ten kupon, tak povídá, tak se nedá nic dělat, paní Bohdalová, budeme štípat. A v ten moment vás musí rychle něco napadnout. Já jsem měla tu kliku, že mě to napadlo a řekla jsem, koukla jsem se na něj, jak řekl, musíme štípat. Tak jsem se na něj koukla a řekla jsem, prosím vás, štípněte si kam chcete, jenom ne do toho řidiča.

0: 101 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých fretek

0: jak šváb.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Are you ready?

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Baví se tři kamarádi. Já mám ženu jako Etnu, žhavou a výbušnou. To já jako Grónsko, chladnou a ledovou. To já jako Malorku. Počkej, a co jako? Taky už na ní každý byl.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Vyhrajte s Extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu. Skonto na
4: byte. U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítám vás. O uplynulém víkendu na českých silnicích zemřelo minimálně 7 lidí. Jde tak o jeden z nejtragičtějších konců týdne tohoto roku. Podobně tragický byl i víkend před 2 týdny, kdy od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí.
0: Co se děje v kraji?
1: Křižanov se chce zbavit znečištění po letité kovovýrobě v centru, které se spodní vodou dostává lidem do studní. U bývalého areálu Metal Impuls udělají odborníci sérii vrtů, do nichž bude vháněna čistá voda a pak odčerpávaná a na povrchu čištěná. Prováděn tam zároveň bude další průzkum. Oba české vrtulníky, které v sobotu odletěly do Srbska, aby tam pomohly s hašením požáru v přírodě, se včera zapojili do akce. Pomáhají hasit v chráněné přírodní rezervaci asi 60 km východně od Bělehradu. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v Polsku vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase historie 35,76 sekundy. Jako první Češka zaběhla tuto nemistrovskou distanci pod 630 sekund. Dosud nejlepší český výkon Heleny Fuchsové vylepšila o 68 setin.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké pondělní ráno, my máme za sebou zprávy a to znamená, že vplouváme do dnešního ranního vysílání Rádia Jihlava. Tak hezký den, dobré ráno, příjemné vstávání, to vám přeje od mikrofonu Zbyněk Loucký, ať se skvěle poslouchá.
0: Rádio Jihlava 101.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Po zbytek srpna nechte nádoby na bioodpad při svozu otevřené. Do konce srpna žádá Jihlava obyvatele rodinných domů, kteří využívají hnědé nádoby na bioodpad, aby je v den svozu přistavovali s otevřeným víkem. Důvodem je zvýšený výskyt voz, které se v tomto období zhromažďují také v nádobách na bioodpad. Při jejich vysypávání do svozového vozidla mohou vosy vyletět a ohrozit pracovníky, kteří svoz zajišťují. Otevřené víko umožní vosám z nádoby průběžně odlétat a sníží riziko jejich útoku při svozu. Přesto se může výjimečně stát, že některou nádobu nebude možné z bezpečnostních důvodů vysypat. Po srpnu by se měla situace s výskytem vos postupně uklidnit.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Pojďme se podívat dnes 24. srpna do kalendáře. V roce 79 dvoudenní aktivita sopky Vesuv zničila antická města Pompeje a další. V roce 1978 dva muži vyhodili do povětří sochu Klementa Gottwalda na náměstí v ŘSR v Příbrami. A v roce 1995 americká společnost Microsoft uvedla na trh nový operační systém Windows 95. Ještě rok 2006 vědci na Mezinárodním astronomickém kongresu v Praze v tento den schválili novou definici planety, v důsledku čehož bylo Pluto překlasifikováno jako trpasličí planeta. Narozeniny pro dnešní den, rok 1947, Jana Rosák, legendární český rozhlasový a televizní moderátor. V roce 1948 slavný francouzský hudební skladatel a průkopník elektronické hudby Jean-Michel Jarre. A ještě v roce 1947 Paulo Coelho, světoznámý brazilský spisovatel, mimochodem autor románu Alchymista. Hezký den.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jáno s Marienkou vyhrají 14-denní pobyt v luxusním hotelu. V koupelně vidí mramorovou vanu, zlaté kohoutky. Jo, to je škoda, že nejsou Vánoce. Mohli jsme se vykoupat.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Dopravní situace v Jihlavě je aktuálně poněkud komplikovaná. Příjezd od Znojma řídí semafory, silnice od Helenína je uzavřená a stejné je to ve směru od Pelhřimova. Na uzavřeném úseku už je vyfrézovaná část vozovky. Poslední etapa musí být dokončena do pondělí 31. srpna. Oprava posledního úseku ve Znojemské ulici je naplánovaná na konec září. Průjezdná ale také není silnice mezi křižovatkou s Okružní ulicí a kruhovým objezdem u Helenína. Obousměrná objízdná trasa vede od City Parku po Znojemské a Brtnické ulici a dále po jihovýchodním obchvatu do Helenína. Tesco zůstává v provozu do lokalit Stará cesta na Člunku. Je možné se dostat z Demlovy ulice, provoz tam řídí semafor. Hezké prázdniny a klidné cesty přeje Rádio Jihlava.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Milé děti, zlatíčka, holky a kluci, my se vás právě teď ptáme, proč rodiče pijí kafe.
2: Aby se neunavili a mohli chodit.
3: Protože jim to chutná.
2: Protože oni to rádi pijí a protože jsou dospělí.
4: No, aby nebyli unavení.
0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vytvořeno s použitím AI.
1: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
2: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
3: Pak hrnky, flašky, kufříky
2: vyměním za kuponky.
3: Škola volá!
4: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Přeji hezké pondělí. Kvůli mimořádnému suchu se dnes sejde ústřední komise pro sucho. Je to letos poprvé. Předsedat by jí měl buď ministr zemědělství Šebestián nebo ministr životního prostředí Červený. Komise bude řešit aktuální hydrologickou situaci a data z jednotlivých regionů, kde hejtmani kvůli suchu preventivně svolávají krajské komise. Jde například o hejtmany z Ústeckého nebo Karlovarského kraje.
8: Co se děje v kraji?
9: Při nehodě na Jihlavsku zahynul včera ráno řidič motorky. Lidé ho nalezli v úseku mezi Zdeňkovem a Novou Říší i s motocyklem mimo vozovku. Přesnou příčinu tragické události policisté vyšetřují. Lidé v Anglii, kteří potřebují okamžitou péči v souvislosti s psychickými problémy, budou mít v blízkosti svého bydliště přístup ke specializovaným centrum bez nutnosti předchozího objednání. Vláda plánuje otevřít 100 nových center v knihovnách či bankách. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály s obhajkyněmi stříbra Srbkami 1-3 na sety. Po dvou výhrách utrpěli ve skupině B první porážku. Vítěze znovu táhla univerzálka Boškovičová, která zaznamenala 27 bodů.
8: Rádio Jihlava.
10: 101.1 FM.
8: Jsme tady s vámi.
11: Dnešní novinky jsme se dozvěděli právě ze zpráv, a tak můžeme vplout do další hodinky dnešního vysílání Rádia Jihlava. Hezké pondělí a příjemné ráno vám přejeme právě teď a k tomu báječný poslech. Tady Zbyněk Loucký, dobrý den.
8: Rádio Jihlava.

0: Hlavka.
1: Kam na Jihlavsku?
2: Hezké pondělní ráno přeje Rádio Jihlava a zveme vás na barvy, hudbu a chutě Mexika. Dnes v 10 hodin cestovatelská beseda Elišky Křížkové s ochutnávkou mexického jídla. Můžete se vydat za poznání pestré kultury Mexika. Cestovatelka, která v Mexiku několik let žila, se podělí o své osobní zážitky a zkušenosti a přiblíží místní život, tradice i zajímavá místa této fascinující země. Součástí setkání bude také autentické mexické pohoštění, připravené rodilým Mexičanem, díky kterému poznáte Mexiko nejen očima a ušima, ale i prostřednictvím jeho typických chutí. Ať vám chutná, ať si to užijete, to vám přeje Rádio Jihlava. Hezký den.
1: Kam na Jihlavsku?

pondělí 24. srpna, to znamená jedno jediné, v kalendáři je dnes Bartoloměj a taky Natanael. Krásná jména a my přejeme všechno nejlepší. No a hlavně, ať se dobře poslouchá. Rádio Jihlava přeje hezké ráno a pěkný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlapek si potřebuje po několika pivech odskočit na záchod a aby mu nikdo zatím nevypil tu sklenici, připíše k ní cedulku. Nepijte tohle pivo, plivnul jsem do něj. Za chvíli se vrátí a na cedulce je připsáno já taky.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Chotěbolč otevřela nový letní stadion, skatepark, pump track, parkourové hřiště, beach volejbal i nové multifunkční hřiště. Chotěbolč otevřela zmodernizovaný areál letního stadionu. Na místě se sportuje už desítky let. Město chtělo podpořit malé sporty a udělat komplexní areál, kde si člověk přijde opravdu zasportovat na mnoha různých sportovištích. Novinky lákají hlavně děti. Jednou z největších změn je nové zázemí pro mladé. Betonový skatepark doplnil pump track pro kola a koloběžky. Přibylo také parkourové hřiště a venkovní posilovna. Myslelo se ale i na nejmenší návštěvníky. V areálu vzniklo dětské hřiště a rodiče nemusí během tréninku jen přihlížet, ale mohou nyní i s nejmenšími dětmi trávit čas.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Krásné pondělí, pondělní ráno a za chvíli už také pondělní dopoledne s rádiem Jihlava. No a jak jinak, než teď přidáváme motto pro dnešní den. Život je to, co se odehrává, pokud děláme zrovna něco jiného. Prožijte hezké pondělí, užijte si dnešní den a příjemný poslech od mikrofonu rádia Jihlava vám přeje Zbyněk Loucký.
1: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítám vás. O uplynulém víkendu na českých silnicích zemřelo minimálně 7 lidí. Jde tak o jeden z nejtragičtějších konců týdne tohoto roku. Podobně tragický byl i víkend před 2 týdny, kdy od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí.
0: Co se děje v kraji?
1: Křižanov se chce zbavit znečištění po letité kovovýrobě v centru, které se spodní vodou dostává lidem do studní. U bývalého areálu Metal Impuls udělají odborníci sérii vrtů, do nichž bude vháněna čistá voda a pak odčerpávaná a na povrchu čištěná. Prováděn tam zároveň bude další průzkum. Oba české vrtulníky, které v sobotu odletěly do Srbska, aby tam pomohly s hašením požáru v přírodě, se včera zapojili do akce. Pomáhají hasit v chráněné přírodní rezervaci asi 60 km východně od Bělehradu. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v Polsku vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase historie 35,76 sekundy. Jako první Češka zaběhla tuto nemistrovskou distanci pod 630 sekund. Dosud nejlepší český výkon Heleny Fuchsové vylepšila o 68 setin.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Krásné pondělní dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Petě Hlávková. V jihlavském vodním ráji bude nová část se saunami a výukovým bazénem pro rodiče z Batolaty otevřená až od 11. září. Více za okamžik.

Ladíte Rádio Jihlava, v Jihlavském vodním ráji bude nová část se saunami a výukovým bazénem pro rodiče z Batolaty otevřena od 11. září. Stavba s celkovými náklady 110 milionů korun začala loni v lednu. Nyní pracovníci provádí poslední přípravy na otevření. Teď už pokračujeme další muzikou.

0: chytřejší než rádio.
1: Víte, kdo je to Ezau? Ezau je biblická postava, prvorozený syn Izáka a bratr Jákoba. Na rozdíl od svého bratra nebyl Ezau příliš ctižádostivý a svůj čas rád trávil v lese při lovu. A samozřejmě byl také hodně chlupatý. A toho se rozhodl využít Jákob a v přestrojení za svého staršího bratra si zalezl do zvířecí kůže. Předstoupil před slepého Izáka a nechal si od něj dát požehnání. Toužil se totiž stát pokračovatelem rodu. Lest mu prošla, neboť otec ho pohmatu od druhého syna nerozeznal. Byl totiž zarostlý jako Ezau, tak od teď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stando, představ si, že jsem včera viděl tvou starou s takovým dvoumetrovým čahounem, jak šli k tobě domů, když jsi byl v práci. Hele, včerejšek mi ani nepřipomínej. V zaměstnání jsem si vzal volno, protože mě bolili záda. No a vůbec mi to nepomohlo, protože ráno mě bolili ještě víc, protože jsem celou noc kopal na zahradě dvoumetrový výkop.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
6: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

Vyslyšíte Rádio Jihlava, ve Slavíči na Havlíčku v Brodsku se zřejmě neuskuteční komunální volby. Nepodařilo se tam totiž sestavit kandidátku. Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října. Ve Slavíči bylo před 4 lety ve voličských seznamech 55 lidí. Kandidovalo jediné uskupení z 5 kandidáty. Za chvíli

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Vláda chce ještě letos navýšit částku na boj se suchem, která teď činí asi 20 miliard korun za rok. Peníze by mohli využít třeba chovatelé dobytka. Některým teď kvůli nedostatku sena hrozí existenční problémy. Cena jednoho balíku vzrostla kvůli špatné úrodě až dvojnásobně z 500 na 1000 korun.
0: Co se děje v kraji?
1: Při nehodě na Jihlavsku zahynul včera ráno řidič motorky. Lidé ho našli v úseku mezi Zdeňkovem a Novou Říší i s motorkou mimo vozovku. Přesnou příčinu tragické události policisté vyšetřují. Spojené státy zrušily společné vojenské cvičení obojživelných výsadků s Jižní Koreou, které se mělo konat příští měsíc. Důvodem je podle Washingtonu omezená dostupnost amerických sil kvůli nasazení jednotek ve válce v Iránu.
0: Sport.
1: Hokejisté Komety Brno ovládli Dolomiten Cup v Itálii a ve finále zdolali 3-2 švýcarský Cuk s obráncem Davidem Skleničkou a útočníky Janem Kovářem a Dominikem Kubalíkem. Tým kouče Libora Zábranského staršího tak v přípravě na novou sezónu vyhrál i třetí duel.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Nová léčba v Jihlavě pomáhá pacientům s dráždivým měchýřem. Více za okamžik.
0: Rádio Jihlava. 101.1

0: hlava rozšiřuje nabídku vysoce specializované péče o pacienty s těžkými poruchami funkce močového měchýře. Jako jediné zdravotnické zařízení v kraji Vysočina nově provádí výkony sakrální neuromodulace. V České republice tuto léčbu kromě Jihlavy poskytují pouze specializovaná centra v Praze a Ostravě. Teď už další muzika.
1: Tak to po

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko rozbit.

fontana.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, půjdete s manželkou na nudistickou pláž?
2: Vůbec ne, nikdy v životě.
1: Počkejte, to jste ještě nikdy neviděl manželku nahou?
2: No to jo,
1: ale to jsem vždycky mohl hnedka zhasnout.

0: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Díky, že ladíte rádio Jihlava. Lesníci na Vysočině čekají kvůli suchu a horku vyšší ztráty, hlavně u jarní výsadby. Jaké dopady bude mít toto počasí na lesy, se podle nich ukáže až s odstupem. Kůrovce je zatím v lesích díky několika předchozím příznivým rokům relativně málo a na namnožení tohoto škůdce potřebuje nějaký čas. Ale riziko, že se do dvou let vrátí kůrovcová kalamita, reálně existuje. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské plátno třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Cestovní kanceláře varují před nabídkami falešných zájezdů na sociálních sítích. Podvodníci nabídku zveřejní v cestovatelských skupinách, nechají si poslat zálohu, pak přestanou komunikovat a profil smažou. Aby vzbudili důvěru, využívají i známé platformy jako Booking a rozesílají na první pohled nerozeznatelné falešné e-maily s potvrzením o rezervaci.
0: Co se děje v kraji?
1: Křižanov se chce zbavit znečištění po letité kovovýrobě v centru, které se spodní vodou dostává lidem do studní. U bývalého areálu Metal Impuls udělají odborníci sérii vrtů, do nichž bude vháněna čistá voda a pak odčerpávaná a na povrchu čištěná. Prováděn tam zároveň bude další průzkum. Ruská vláda údajně připravuje novou vlnu mobilizace, oficiálně její oznámení popírá. Přibývají však náznaky toho, že se k ní má schylovat. Armáda totiž už nejméně od července podniká cvičení zaměřená na mobilizační procesy. Pokud by k nové vlně mobilizace skutečně došlo, konala by se zřejmě až po podzimních parlamentních volbách.
0: Sport.
1: České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály s obhájkyněmi stříbra Srbkami 1-3 a po dvou výhrách utrpěly ve skupině B první porážku. Vítěze znovu táhla univerzálka Boškovičová, která zaznamenala 27 bodů.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné pondělní dopoledne, milí posluchači Rádia Jihlava, přeje Fugas. Je lehce po 11. hodině a taky už máme dneska 24. srpna. Jojo, letí to jako blázen. Už jenom týden prázdnin je před námi. Každopádně teď je po víkendu a tedy pracovní týden právě začíná. Který asi bude hlavně o chystání do školy. Teď už ale pojďme zpátky k dnešku. Co vás dneska všechno čeká? Tak opět v první řadě to budou písničky, ale taky třeba si řekneme nejrůznější zajímavosti, informace a drby. Namátkou třeba o tom, že většina lidí chce, aby se dětem ve školách zakázali mobily a sociální sítě. Nebo si připomeneme, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek. Tak si na to všechno rozhodně počkejte. Já vám všem přeji krásné pondělí, dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No hned za vámi posílám první mix těch největších světových i domácích hitů a přeji vám všem, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a my se můžeme právě teď podívat do světa hudby, protože jsou připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Anička Slováčková by předevčírem oslavila 31. narozeniny. Bohužel zemřela ještě před svými kulatinami v dubnu v roce 2025, když podlehla zákeřné nemoci. Její poslední narozeninová oslava byla ale výjimečná. Nechyběly narozeninové dorty ani přítomnost jejich nejmilejších.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
3: Noviny nevyjdou ve zvláštním vydání. Někdo mi s růžemi.
0: V srpnu roku 1968 měl Vladimír Mišík odletět na koncert do Mongolska. Na cestu Mišíka se ale nakonec nedali dohromady finanční prostředky a on musel zůstat v Československu. Jenomže se pak ukázalo, že mu to vlastně zachránilo život. Autobus se totiž zřítil z útesu do řeky. Jeho kamarádi tam zahynuli.
3: Třeba zrovna teď má se to stát.
2: Rádio Jihlava.
0: Tak tohle milovníky rockové hudby určitě zabolí. Britský hudebník Barry Mitchell, který na začátku 70. let působil jako baskytarista skupiny Queen, zemřel ve věku 76 let. S legendární kapelou Queen hrál v letech 70 až 71. Příčina jeho skonu prozatím nebyla upřesněna.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Rádio Jihlava 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lord obšťastňuje manželku a sluha Jean mu přitom svítí. Tak, madam, jak jste byla uspokojena? Vůbec! Jean, pokračujte za mě, já podržím lampu. Jak jste spokojena, nyní, lady? No vrcholně. Vidíš, Jean? Takhle se musí svítit.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM, no a my se mrkneme do kalendáře, kdo pak to dneska, čili 24. srpna slaví svátek. No a jsou to Bartoloměj, Natanel a Natanael. Tak přejeme všemu Slovencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong, domov na prvním místě.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Máme dneska pondělí 24. srpna a můžeme se mrknout na dnešní pranostiky. Jedna říká, od svatého Bartoloměje slunce už tolik nehřeje. Nebo dozrál-li hrozen do Bartoloměje, dobrým vínem sudy naleje. A ještě jedna, po Bartoloměji studené rosy nechoďte ráno po poli bosí. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Stát disponuje nepotřebným majetkem za miliony korun a průběžně se ho zbavuje prostřednictvím aukcí. Jde o auta, domy, pozemky, ale také třeba o počítače nebo hračky. K adopci pak nabízí psy i kočky. Zájemci najdou podrobnosti na webu nabídkamajetku.gov.cz.
0: Co se děje v kraji?
1: V jaderné elektrárně Dukovany probíhá modernizace 6 zásobních nádrží na demineralizovanou vodu, které slouží elektrárně od jejího uvedení do provozu. Jde o největší nádrže svého druhu v areálu elektrárny. Každá z nich má objem 1000 metrů krychlových, tedy 1 milion litrů vody. To je více, než pojme běžný 25-metrový plavecký bazén. Nový britský premiér Andy Benham se dnes vydal do Kyjeva na svou první zahraniční cestu od červencového nástupu do čela britské vlády. Dnes na 35. výročí vyhlášení ukrajinské nezávislosti tam mají jednat zástupci více než 30 zemí z koalice ochotných podporujících Ukrajinu.
0: Sport.
1: Fotbalisté brněnské zbrojovky v 5. kole první ligy zvítězili v Teplicích 2-0. Nováček soutěže má na kontě 7 bodů a v neúplné tabulce dotáhl soupeře. Navíc má k dobru dohrávku proti Hradci Králové. Zbrojovka je díky lepšímu skóre než Severočeši 6. Teplicím patří 9. místo.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké pondělní poledne a také pohodový poslech vám z vlna Rádia Jihlava přeje Fugas, no a samozřejmě také dobrou chuť, pokud právě obědváte. Já teď přicházím s dalším receptem. Dneska to budou vepřové nudličky na zelenině. Tak si na to rozhodně počkejte, protože vás to čeká už za malou chvíli. A mezi tím samozřejmě vychutnávejte další hity, které vám servíruje Rádio Jihlava.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější

Posloucháte, dámy a pánové, vysílání Rádia Jihlava Fugas vám přeje krásné poledne a přichází s receptem na vepřové nudličky na zelenině. Papriku nakrájíme na tenké proužky, cibuli nakrájíme na půl kolečka, jarní cibulky nakrájíme na kolečka, česnek na plátky a ještě navíc na drobno. No a vepřové maso nakrájíme opět na nudličky. V hlubší pánvi rozehřejeme olej, přidáme červenou papriku a cibuli a přibližně 4 až 5 minut restujeme. Pak přidáme česnek, krátce ho necháme rozvonět a zeleninu vyjmeme z pánve. Do toho výpeku pak vložíme vepřové nudličky a za občasného míchání je přibližně 5 minut restujeme ze všech stran do zlatova. Pak přidáme rajčatový protlak, oregano, mletou sladkou papriku, sušený česnek, tymián, drcený kmín, no a podle chuti ještě dosolíme a dopepříme. Promícháme a všechno krátce orestujeme. Přilijeme půl litru vývaru, promícháme a na mírném ohni pak dusíme ještě 20 minut, dokud maso nezměkne. Během dušení podle potřeby přiléváme další vývar. K měkkému masu postupně přisypeme tolik instantní tmavé jížky, aby omáčka získala požadovanou hustotu. Důkladně ji rozmícháme a krátce provaříme. Do omáčky pak vrátíme orestovanou zeleninu. Krátce prohřejeme, ochutnáme a podle potřeby ještě dosolíme nebo dopepříme. Nakonec vmícháme ještě nakrájenou jarní cibulku.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Baví se tři kamarádi. Já mám ženu jako Etnu, žhavou a výbušnou. To já jako Grónsko, chladnou a ledovou. To já jako Malorku. Počkej, a co jako? Taky už na ní každý byl.

0: Hravé léto na rádiu Jihlava.
1: Posloucháte pondělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 24. srpna. No a právě v tuto chvíli je pro vás připravena pohádka.
2: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek.
1: Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
3: A pospíchám k lesu.
4: Haló, haló, pane Brkní, haló.
5: Dobrý den, prosím.
4: Prosím vás, hraje tahle ta kapela taky na přání?
5: Ano, samozřejmě hraje, co byste si přál?
4: Aby šli hrát někam jinam.
2: Naslyšenou u další pohádky.

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte rádio Jihlava. Fugas vám přeje pěkný den, máme dneska pondělí 24. srpna.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Tři čtvrtiny Čechů kvitují vládní návrh na úplný zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Ukázal to exkluzivní průzkum pro Novinky. Čím starší lidé jsou, tím spíše jsou pro přísnou restrikci. U omezení ve školách ale Češi nekončí. 71% z nich by dětem do 15 let zatrhlo také sociální sítě. Expert však varuje, že ačkoliv zákazy mohou působit rázně, v praxi může jít o pouhé politické gesto, které absolutně vůbec ničemu nepomůže.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
3: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
7: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
8: pak hrnky, flašky, kufříky,
7: vyměním za kuponky.
8: Škola volá!
9: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Oh, what we're living in.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Pěkné odpoledne. Během léta strmě přibývá případů pohlavně přenosných nemocí. Kapavku nebo syfilis si lidé často vozí z dovolené nebo festivalu jako nechtěný suvenýr. Navazují nové známosti a podceňují ochranu. Problémem navíc je, že některé infekce nemusí zpočátku provázet výrazné příznaky a nakažený tak může nemoc nevědomky šířit dál.
5: Jihlava aktuálně.
6: Vyzkoušet si atletiku, baseball, florbal, volejbal, šachy nebo třeba orientační běh budou moci návštěvníci Jihlavské sportovní neděle, která se koná 30. srpna od 9 do 13 hodin ve volnočasovém areálu Český mlýn. Lidé se také seznámí s méně tradičními disciplínami. Zdravotní stav 89-letého norského krále Haralda V. se zhoršil. Nejstarší evropský panovník je už týden v nemocnici a na 2 týdny přerušil výkon svých povinností. Podle lékařů trpí hemolytickou anémií, tedy stavem způsobeným abnormálně rychlým rozpadem červených krvinek, který se projevuje mimo jiné únavou, bledostí a dušností.
5: Sport.
6: Úřadující mistr světa Formule 1 Brit Lando Norris vyhrál velkou cenu Nizozemska a získal 2. triumf za sebou. 26-letý pilot McLarenu porazil o více než 11 vteřin lídr šampionátu Itala Andrea Kimiho Antonelliho z Mercedesu. 3. dojel Antonelliho týmový kolega Brit George Russell.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: 13. hodina nám odbyla, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem pondělním vysílání. Už za okamžik se mrkneme na někoho slavného v bulvárním okénku. Konkrétně dneska se podíváme na vítěze ankety Muž roku. Tak si na podrobnosti určitě počkejte. No a já vám všem přeji krásné pondělní odpoledne a posílám další hit.
5: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

0: Muž roku 2026 zná vítěze, je jím 30-letý realitní manažer. Vítejte v bulvárním okénku. Tak a je rozhodnuto, titul Muž roku 2026 získal 30-letý realitní a finanční manažer Jakub Bolek. Ve finále v Náchodě porazil dalších 9 finalistů. Finální desítka musela kromě vypracovaných postav při promenádě ve spodním prádle a přehlídce obleků ukázat také talent, pohotovost, smysl pro humor a vědomosti. Kromě titulu si vítěz odnesl také luxusní plavbu lodí pro dva, jazykový kurz, hotelový pobyt a nebo diamantový šperk.
1: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jáno s Marienkou vyhrají 14-denní pobyt v luxusním hotelu. V koupelně vidí mramorovou vanu, zlaté kohoutky. Jo, to je škoda, že nejsou Vánoce. Mohli jsme se vykoupat.

0: Posloucháte pondělní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem a ten vám všem přeje hezký den.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Postupující práce na opravě sítí v Kosmákově ulici si vyžádaly další změny v dopravním režimu v okolí. Uzavřel se průjezd z Palackého do Smetanovy ulice. Smetanova je ve směru od Havířské zaslepená a dočasně obousměrná. Průjezd je možný z Mrštíkovy do Havířské ulice.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Dneska s datem 24.8. je pondělí a Fugas vám přeje pěkný den. A zároveň už se v podstatě také loučí, protože čas nás dohnal do doby, kdy už musím mikrofon předat své kolegyni Katce, která vám bude dělat následující 2 hodiny milou společnost. No a já konkrétně vás zvu na 16. hodinu, kdy se sem zase vrátím. No a do té doby, čau bas Fugas.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Vláda chce ještě letos navýšit částku na boj se suchem, která teď činí asi 20 miliard korun za rok. Peníze by mohli využít třeba chovatelé dobytka. Některým teď kvůli nedostatku sena hrozí existenční problémy. Cena jednoho balíku vzrostla kvůli špatné úrodě až dvojnásobně z 500 na 1000 korun.
0: Co se děje v kraji?
1: Při nehodě na Jihlavsku zahynul včera ráno řidič motorky. Lidé ho našli v úseku mezi Zdeňkovem a Novou Říší i s motorkou mimo vozovku. Přesnou příčinu tragické události policisté vyšetřují. Spojené státy zrušily společné vojenské cvičení obojživelných výsadků s Jižní Koreou, které se mělo konat příští měsíc. Důvodem je podle Washingtonu omezená dostupnost amerických sil kvůli nasazení jednotek ve válce v Iránu.
0: Sport.
1: Hokejisté Komety Brno ovládli Dolomiten Cup v Itálii a ve finále zdolali 3-2 švýcarský Cuk s obráncem Davidem Skleničkou a útočníky Janem Kovářem a Dominikem Kubalíkem. Tým kouče Libora Zábranského staršího tak v přípravě na novou sezónu vyhrál i třetí duel.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké pondělní odpoledne z rádia Jihlava zdraví Katka. Křižanov se chce zbavit znečištění po letité kovový robě v centru. Buďte s námi, mám podrobnosti.
0: Rádio Jihlava 101.

Pěkné odpoledne, těší nás, děláte rádio Jihlava. Křižanov se chce zbavit znečištění po letité kovové výrobě v centru, které se spodní vodou dostává lidem do studní. U bývalého areálu Metal Impuls udělají odborníci sérii vrtů. Do nich bude vháněna čistá voda a pak odčerpávaná a na povrchu čištěná. Prováděn tam zároveň bude další průzkum. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hity rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlapek si potřebuje po několika pivech odskočit na záchod a aby mu nikdo zatím nevypil tu sklenici, připíše k ní cedulku. Nepijte tohle pivo, plivnul jsem do něj. Za chvíli se vrátí a na cedulce je připsáno já taky.

0: Z Rádia Jihlava před námi další hity a taky víc o tom, že při nehodě na Jihlavsku zahynul včera ráno řidič motorky. Další informace přidám za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte rádio Jihlava taky na startu nového pracovního týdne, posledního prázdninového. Při nehodě na Jihlavsku zahynul včera ráno řidič motorky. Lidé ho nalezli v úseku mezi Zdeňkovem a Novou Říší i s motocyklem mimo vozovku. Přesnou příčinu tragédie události policie vyšetřuje. Uplynulý víkend byl vůbec velmi tragický. Na českých silnicích zemřelo minimálně 7 lidí. Jde tak o jeden z nejtragičtějších konců týdne tohoto roku. Tak buďte prosím za volantem, za řídítky motorky a tak podobně velmi opatrní, ať se vám nic nestane. A teď další hity Rádia Jihlava.
1: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlárd. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Na dlaní jednu z tvých řas

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Cestovní kanceláře varují před nabídkami falešných zájezdů na sociálních sítích. Podvodníci nabídku zveřejní v cestovatelských skupinách, nechají si poslat zálohu, pak přestanou komunikovat a profil smažou. Aby vzbudili důvěru, využívají i známé platformy jako Booking a rozesílají na první pohled nerozeznatelné falešné e-maily s potvrzením o rezervaci.
0: Co se děje v kraji?
1: Křižanov se chce zbavit znečištění po letité kovovýrobě v centru, které se spodní vodou dostává lidem do studní. U bývalého areálu Metal Impuls udělají odborníci sérii vrtů, do nichž bude vháněna čistá voda a pak odčerpávaná a na povrchu čištěná. Prováděn tam zároveň bude další průzkum. Ruská vláda údajně připravuje novou vlnu mobilizace, oficiálně její oznámení popírá. Přibývají však náznaky toho, že se k ní má schylovat. Armáda totiž už nejméně od července podniká cvičení zaměřená na mobilizační procesy. Pokud by k nové vlně mobilizace skutečně došlo, konala by se zřejmě až po podzimních parlamentních volbách.
0: Sport.
1: České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály s obhájkyněmi stříbra Srbkami 1-3 a po dvou výhrách utrpěly ve skupině B první porážku. Vítěze znovu táhla univerzálka Boškovičová, která zaznamenala 27 bodů.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Vyladíte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodové pondělí, záměr teplárny ve Žďáru nad Sázavou spalující odpad prošel posouzení vlivu na okolí, víc už za momentík.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba

Pěkné odpoledne, díky, že jste s Rádiem Jihlava. Záměr na stavbu teplárny ve Žďáru nad Sázavou spalující komunální odpad prošel posouzení možných dopadů na životní prostředí. Krajský odbor životního prostředí k němu vydal souhlasné závazné stanovisko. Teplo a elektřina budou vyráběné z odpadů svážených z části Žďárska a z Jihlavy, případně i ze štěpky a jiné biomasy. Stavba by podle společnosti měla začít v roce 2028. Tak vám z Rádia Jihlava přejeme krásný den, ať se daří.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stando, představ si, že jsem včera viděl tvou starou s takovým dvoumetrovým čahounem, jak šli k tobě domů, když jsi byl v práci. Hele, včerejšek mi ani nepřipomínej. V zaměstnání jsem si vzal volno, protože mě bolely záda. No a vůbec mi to nepomohlo, protože ráno mě bolely ještě víc. Protože jsem celou noc kopal na zahradě dvoumetrový výkop.

0: Vyladíte rádio Jihlava a vás zdraví Katka. Hasiči na Vysočině v noci na sobotu měli kvůli bouřce 60 výjezdů. Podrobnosti za pár minut, zůstaňte s námi.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Teď k tomu, co jsem nakousla. Hasiči na Vysočině v noci na sobotu měli kvůli bouřce 6 desítek výjezdů. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy a větve. Nejvíce zásahů měli na Pelhřimovsku a Havlíčko-Brodsku. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte tak pohodový den.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Stát disponuje nepotřebným majetkem za miliony korun a průběžně se ho zbavuje prostřednictvím aukcí. Jde o auta, domy, pozemky, ale také třeba o počítače nebo hračky. K adopci pak nabízí psy i kočky. Zájemci najdou podrobnosti na webu nabídkamajetku.gov.cz.
0: Co se děje v kraji?
1: V jaderné elektrárně Dukovany probíhá modernizace 6 zásobních nádrží na demineralizovanou vodu, které slouží elektrárně od jejího uvedení do provozu. Jde o největší nádrže svého druhu v areálu elektrárny. Každá z nich má objem 1000 metrů krychlových, tedy 1 milion litrů vody. To je více, než pojme běžný 25-metrový plavecký bazén. Nový britský premiér Andy Benham se dnes vydal do Kyjeva na svou první zahraniční cestu od červencového nástupu do čela britské vlády. Dnes na 35. výročí vyhlášení ukrajinské nezávislosti tam mají jednat zástupci více než 30 zemí z koalice ochotných podporujících Ukrajinu.
0: Sport.
1: Fotbalisté brněnské zbrojovky v pátém kole první ligy zvítězili v Teplicích 2-0. Nováček soutěže má na kontě 7 bodů a v neúplné tabulce dotáhl soupeře. Navíc má k dobru dohrávku proti Hradci Králové. Zbrojovka je díky lepšímu skóre než Severočeši 6. Teplicím patří 9. místo.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné pondělní odpoledne vám z vlna Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska máme 24. srpna a my stále prožíváme pohodové odpoledne, no a já vám z vln 101.1 FM přeji pěkný den. A už jsem opět za mikrofonem připraven vás provázet tím dnešním vysíláním. A připravený se mnou jsou především písničky, ale taky informace, zajímavosti a zábava. Třeba si řekneme, že synice stále kazí léto ve vodách na Vysočině. Tak se podrobnosti určitě dozvíte, taky se dozvíte, kdo dneska slaví z těch slavných narozeniny. Tak si na to počkejte, jinak přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a hned posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Posloucháte pondělní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem a ten vám všem přeje hezký den.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Postupující práce na opravě sítí v Kosmákově ulici si vyžádaly další změny v dopravním režimu v okolí. Uzavřel se průjezd z Palackého do Smetanovy ulice. Smetanova je ve směru od Havířské zaslepená a dočasně obousměrná. Průjezd je možný z Mrštíkovy do Havířské ulice.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, půjdete s manželkou na nudistickou pláž?
2: Vůbec ne, nikdy v životě.
1: Počkejte, to jste ještě nikdy neviděl manželku nahou? No to jo, ale to jsem vždycky mohl hnedka zhasnout.

0: Posloucháte pondělní odpolední vysílání Rádia Jihlava. Máme dneska 24. srpna.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Ani v závěru léta se situace na některých koupacích místech na Vysočině nelepší. Kvůli masivnímu výskytu sinic a nebezpečných toxinů dál platí zákaz koupání v rybníce Kachlička a ve vodních nádržích Trnávka a Sedlice. Hygienici před koupáním varují také v Břevnické nádrži.
1: Letní servis Rádia Jihlava. Just worry about it.

0: dát. Hezké pondělní odpoledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska máme 24. srpna. A kdo pak z těch známých se nám kdy v tento den narodil? Tak třeba moderátor Jan Rosák, herečka Rosita Erbanová, herec Jakub Werenberg, ale taky třeba francouzský hudebník Jean-Michel Jarre. No a pokud vy jste se taky narodili v tento den, tak i vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
3: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.

řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Během léta strmě přibývá případů pohlavně přenosných nemocí. Kapavku nebo syfilis si lidé často vozí z dovolené nebo festivalu jako nechtěný suvenýr. Navazují nové známosti a podceňují ochranu. Problémem navíc je, že některé infekce nemusí zpočátku provázet výrazné příznaky a nakažený tak může nemoc nevědomky šířit dál.
0: Jihlava aktuálně.
1: Vyzkoušet si atletiku, baseball, florbal, volejbal, šachy nebo třeba orientační běh budou moci návštěvníci Jihlavské sportovní neděle, která se koná 30. srpna od 9 do 13 hodin ve volnočasovém areálu Český mlýn. Lidé se také seznámí s méně tradičními disciplínami. Zdravotní stav 89-letého norského krále Haralda V. se zhoršil. Nejstarší evropský panovník je už týden v nemocnici a na 2 týdny přerušil výkon svých povinností. Podle lékařů trpí hemolytickou anémií, tedy stavem způsobeným abnormálně rychlým rozpadem červených krvinek, který se projevuje mimo jiné únavou, bledostí a dušností.
0: Sport.
1: Úřadující mistr světa Formule 1 Brit Lando Norris vyhrál velkou cenu Nizozemska a získal 2. triumf za sebou. 26-letý pilot McLarenu porazil o více než 11 vteřin lídr šampionátu Itala Andrea Kimiho Antonelliho z Mercedesu. 3. dojel Antonelliho týmový kolega Brit George Russell.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: I po 17. hodině je s vámi Rádio Jihlava a tím pádem také Fugas. No a už za malý okamžik si řekneme, že jeden čínský robot předběhl dokonce i Usaina Bolta. Podrobnosti vás čekají už za malý okamžik. Tak buďte s námi, buďte dobře naladění a já vám všem přeji krásné pondělní odpoledne.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladění na vlny 101.1 FM, posloucháte Rádio Jihlava.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Humanoidní robot, vyvinutý čínským výrobcem chytrých telefonů Honor, dokázal uběhnout vzdálenost 100 metrů za pouhých 9,32 sekundy a překonal tak světový rekord, který drží jamajský sprinter Usain Bolt. Informovala o tom podle agentury Reuters čínská média. Bolt v roce 2009 na atletické mistrovství světa v Berlíně zaběhl 100 metrů za rekordních 9,58 sekundy.

Pouliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lord obšťastňuje manželku a sluha Jean mu přitom svítí. Tak, madam, jak jste byla uspokojena?
2: Vůbec!
1: Jean, pokračujte za mě, já podržím lampu. Jak jste spokojena nyní, lady? No vrcholně. Vidíš, Jean? Takhle se musí svítit.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a Fugas vám všem přeje fajnové pondělní odpoledne.
1: Policie Jihlava.
0: Požár servisní budovy garáže, kde byl zaparkován také dodávkový automobil v Hrotovické ulici v Třebíči, zaměstnal zpátku na sobotu v noci hasiče. Škoda je přibližně vyčíslena na 1 000 000 korun. Při požáru ani zásahu se nikdo naštěstí nezranil. Majetková škoda je předběžně vyčíslena na 1 000 000 korun. Příčina vzniku požáru ale zůstává nadále v šetření.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava a já vám na něm právě teď nabízím hudební rubriku Zadrak, neboli čerstvé hudební zprávy.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti, Zadrak, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Aniška Slováčková by předevčírem oslavila 31. narozeniny. Bohužel zemřela ještě před svými kulatinami v dubnu v roce 2025, když podlehla zákeřné nemoci. Její poslední narozeninová oslava byla ale výjimečná. Nechyběly narozeninové dorty ani přítomnost její.

0: srpnu roku 1968 měl Vladimír Mišík odletět na koncert do Mongolska. Na cestu Mišíka se ale nakonec nedali dohromady finanční prostředky a on musel zůstat v Československu. Jenomže se pak ukázalo, že mu to vlastně zachránilo život. Autobus se totiž zřítil z útesu do řeky. Jeho kamarádi tam zahynuli.
1: Třeba zrovna teď má se to stát.
2: Rádio
0: Jihlavar. Tak tohle milovníky rockové hudby určitě zabolí. Britský hudebník Barry Mitchell, který na začátku 70. let působil jako baskytarista skupiny Queen, zemřel ve věku 76 let. S legendární kapelou Queen hrál v letech 70 až 71. Příčina jeho skonu prozatím nebyla upřesněna.
3: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Vláda chce ještě letos navýšit částku na boj se suchem, která teď činí asi 20 miliard korun za rok. Peníze by mohli využít třeba chovatelé dobytka. Některým teď kvůli nedostatku sena hrozí existenční problémy. Cena jednoho balíku vzrostla kvůli špatné úrodě až dvojnásobně z 500 na 1000 korun.
0: Co se děje v kraji?
1: Při nehodě na Jihlavsku zahynul včera ráno řidič motorky. Lidé ho našli v úseku mezi Zdeňkovem a Novou Říší i s motorkou mimo vozovku. Přesnou příčinu tragické události policisté vyšetřují. Spojené státy zrušily společné vojenské cvičení obojživelných výsadků s Jižní Koreou, které se mělo konat příští měsíc. Důvodem je podle Washingtonu omezená dostupnost amerických sil kvůli nasazení jednotek ve válce v Íránu.
0: Sport.
1: Hokejisté Komety Brno ovládli Dolomiten Cup v Itálii a ve finále zdolali 3-2 švýcarský Cuk s obráncem Davidem Skleničkou a útočníky Janem Kovářem a Dominikem Kubalíkem. Tým kouče Libora Zábranského staršího tak v přípravě na novou sezónu vyhrál i třetí duel.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Posloucháte, dámy a pánové, pondělní podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem. Stále máme 24. srpna a taky máme lehce po 18. hodině a i v této době vám společnost na Rádiu Jihlava bude nadále dělat Fugas. A mohu vám slíbit, že už za chvíli se dozvíme, že Češi mají rádi turistiku. Tak si na to určitě počkejte. No a já přeji všem hezký podvečer, příjemný poslech a posílám další hit za hitem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezký podvečer vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugás. Turistika patří mezi nejoblíbenější volnočasové aktivity Čechů, a to napříč generacemi. Věnuje se jí 49% lidí, 38% dokonce vyráží na výlet několikrát do měsíce. Vyplývá to z letního průzkumu Generali České pojišťovny mezi tisícovkou respondentů. Největším lákadlem jsou přírodní zajímavosti, následované historickými památkami a horskou turistikou. Muže navíc proti ženám více zajímají technické stavby a průmyslové památky.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Baví se tři kamarádi. Já mám ženu jako Etnu, žhavou a výbušnou. To já jako Grónsko, chladnou a ledovou. To já jako Malorku. Počkej, a co jako? Taky už na ní každý byl.

0: Muž roku 2026 zná vítěze, je jím 30-letý realitní manažer. Vítejte v bulvárním okénku. Tak a je rozhodnuto, titul Muž roku 2026 získal 30-letý realitní a finanční manažer Jakub Bolek. Ve finále v Náchodě porazil dalších 9 finalistů. Finální desítka musela kromě vypracovaných postav při promenádě ve spodním prádle a přehlídce obleků ukázat také talent, pohotovost, smysl pro humor a vědomosti. Kromě titulu si vítěz odnesl také luxusní plavbu lodí pro dva, jazykový kurz, hotelový pobyt a nebo diamantový šperk.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava dneska s datem 24. srpna a my se na toto datum teď půjdeme podívat do pražského Klementýna. Tak zatím nejteplejší den s datem 24. srpen byl v roce 1807, kdy bylo 34,2. Nejstudenější 24. srpen byl v roce 1940, kdy bylo jen 7,9. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 17,5 stupně. No a s touto informací pro dnešek se Fuga sloučí. Přeji vám tedy hezký zbytek pondělního večera strávený s Rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra v 11 hodin dopoledne. A do té doby čau bas Fugas.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Cestovní kanceláře varují před nabídkami falešných zájezdů na sociálních sítích. Podvodníci nabídku zveřejní v cestovatelských skupinách, nechají si poslat zálohu, pak přestanou komunikovat a profil smažou. Aby vzbudili důvěru, využívají i známé platformy jako Booking a rozesílají na první pohled nerozeznatelné falešné e-maily s potvrzením o rezervaci.
0: Co se děje v kraji?
1: Křižanov se chce zbavit znečištění po letité kovovýrobě v centru, které se spodní vodou dostává lidem do studní. U bývalého areálu Metal Impuls udělají odborníci sérii vrtů, do nichž bude vháněna čistá voda a pak odčerpávaná a na povrchu čištěná. Prováděn tam zároveň bude další průzkum. Ruská vláda údajně připravuje novou vlnu mobilizace, oficiálně její oznámení popírá. Přibývají však náznaky toho, že se k ní má schylovat. Armáda totiž už nejméně od července podniká cvičení zaměřená na mobilizační procesy. Pokud by k nové vlně mobilizace skutečně došlo, konala by se zřejmě až po podzimních parlamentních volbách.
0: Sport.
1: České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály s obhájkyněmi stříbra Srbkami 1-3 a po dvou výhrách utrpěly ve skupině B první porážku. Vítěze znovu táhla univerzálka Boškovičová, která zaznamenala 27 bodů.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jáno s Marienkou vyhrají 14-denní pobyt v luxusním hotelu. V koupelně vidí mramorovou vanu, zlaté kohoutky. Joj, to je škoda, že nejsou Vánoce. Mohli jsme se vykoupat.

Zasmlčí si nahlas zasněná, za sklem zastě mám, poznám to, když seš raněná. Žene magma pod povrchem věd, věd, co jsi vzala zpět, slov, co o nich chceš nevědět.

Als je ven deze říct, z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlapek si potřebuje po několika pivech odskočit na záchod a aby mu nikdo zatím nevypil tu sklenici, připíše k ní cedulku. Nepijte tohle pivo, plivnul jsem do něj. Za chvíli se vrátí a na cedulce je připsáno já taky.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stando, představ si, že jsem včera viděl tvou starou s takovým dvoumetrovým čahounem, jak šli k tobě domů, když jsi byl v práci. Hele, včerejšek mi ani nepřipomínej. V zaměstnání jsem si vzal volno, protože mě bolili záda. No a vůbec mi to nepomohlo, protože ráno mě bolili ještě víc, protože jsem celou noc kopal na zahradě dvoumetrový výkop.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Sunny,

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když pánbu to řídí. Všichni se sejdeme po smrti,

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat.

0: Du. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Právě vypínáme slovenské okruhy, jsme právě vypínáme. Nehodlám vás tady nějak zahlcovat svými divadelními úspěchy, co kdy a jak jsem hrál, to chraň Bůh. Kdo mě viděl, ten svůj úsudek má, a kdo mě neviděl, to můžu namluvit stejně, co chci, takže to by nemělo jaksi cenu. Ale akorát za zmínku stojí to, že jsem začínal v Hráckém divadle v Třebíči, dostal jsem od Třebíče takový roztomilý dopis. Přijeď, Třebíč je tvá. Tak jsem přijel, skutečně. Celá Třebíč moje, akorát ani jedna postel volná na spaní. Takže od 5 do 9 jsem scháněl postel, až jsem zahučel na periferii Třebíče u jednoho ceckaře na půdě do sena. Pro ty mladší ceckař to je skoro kulak. Ještě to není, ale při trošku dobrý vůle. No může být, tak tam jsem ložíroval 3 neděle, než jsem dostal příznivější podmínky, jako ubytování. To víte, tenkrát jsem ovšem na nikoho nenadával. Tenkrát taky nikdo nebyl, jako bych mohl nadávat, že jo. To jsem byl rád vůbec, že jsem u divadla. No to víte, dneska subvence, že jo, mají tam 3 autobusy svážející diváky, tento přímo do divadla. Nic proti tomu, že jo, nech se kulturní událost vidí v kulturním zařízení, že? Ale my jsme si museli na autobus vyjezdit nákladňákem. 300 představení jsme odehráli, než jsme si koupili autobus. Tedy autobus bednu na kolečkách s motorem, dělalo to kravál šílený, lidi se tiskli ke zdi na náměstí a my jsme za 10 minut přijeli teprve. Židle jsme si nosili sami, svoje, každý svoji židli, různobarevný, různorodý. A měli jsme bláznivýho šoféra na přišroubovaný bedně a ten miloval ptactvo. Jak viděl bažanta, jo, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. V tu ráno jsme byli všichni valná hromada za ním. To víte, my mladý kluci, holky, nám to nevadilo, no a ty babi padali ještě ani nebrzdil, no takže. Ale s tímhle nebudu tady zdržovat. Já bych se rád vrátil k té myšlenečce o té kritičnosti. Víte, oni některý dětkové jsou choulostivější na svůj zemíček než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30. A nebo ve 30 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte, ty, co jako říkají napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyskne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, nebo chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mně říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: odpověď skrytá.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Použil jste někdy Viagru?
3: Co?
2: Jestli si použil Viagru?
3: Ne, ale mám jí doma, jsem to dostal k narozeninám.
2: Ještě si ji nepoužil?
3: Ne,
2: no,
3: já
2: tak, takhle.
3: Nepoužil.
2: Jednou už ji použil, co ale zapomněl ji rozbalit, takže vlastně hned druhý den zpátky na místo. To...
4: Neplatný pokus.
3: Přátelé, není to pravda. Mám jí modroučkou doma. Pěkně jsem jí dostal k narozeninám, ale jestli jsem to nepoužil, pak se toho obávám a bojím.
2: Bojíš se, aby to nemělo nějaké druhotné účinky?
3: No to taky, ale hlavně se bojím. Já jsem známý smlař, já to znám. Vemu Viagru, holky nepřijdou. A co já doma, pane, že udělám zbytou kuličku na dříví? Hlejte se, já mám kamaráda, nebudu jmenovat, je to Karel Šíp. A ten si vzal Viagru v autě. A zamk si volant.
2: Děkujeme. Přátelé, to je v tuto chvíli od nás všechno. Loučí se s vámi Josef Alois Nálovský.
3: Josef Mladý.
2: Mějte se hezky a zase někdy v Hlinsku, na shledanou.
3: Ať je Hlinsko.

nám světlo, jemuž můžu říci, tvá pomoc mi dnes přišla vhod. Přišlo mi to, přišlo vhod, že usnula z tu nepřišla.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono je to dobré, když se tak zajdou počasí kamarádi, že můžu si tak povykládat, pobesedovat. Tak jak u nás, onehda měli 55, také slezinu, že? Tak se jde šlo ale 22, že? No to šli napřed na Kerchov, tam dali kyticu, pravda. Potom išli do škole, že? Tetka Rozina, stará školnica, ještě došli a zazvonili tam ten, na ten zvonek, co je tam pod dnes zazdítý, že? Potom si sedli do lavic, vzpomínali na ty facky, na ty pětky, jak to tenkrát létalo, že? Seděl ale půl hodiny, když se otevřeli dvera, starý pan učitel Kocmánek, jich dojel navštívit, že? Všetci vyskočili, že? Jan Mažárek utekal první, že? Velice jich vítá, pan učitel, pravda, už ty roky, že? Jankovi 55, že? Ten už měl 80. A chlapče můj drahý, který ty jsi? Který ty jsi? To už je roku. Já nech se na ní dívá. Pane učiteli, vy mě nepoznáte? Jsem se dával v první lavici. Bývali jsme důle v jedině. To malované žůdro. Pan učitel vzpomínal, počkaj, tam bývali Mažárku. No však já jsem její Janek. Jsem se dával v první lavici. Co? Ty jsi ten malý Janek? No s tebě je chlapisko. Janíčku, takový pan učitel menší. Je. Tak co Janíčku? Povná, zdraví jsi, pravda, ženatý jsi. Kolik máš dětí? Janek povná, no, zdraví jsi. A je ženatý. Děcek mám 10. Co? 10 dětí? Mažárku, je to možné? 10 dětí? No to je hrozné. To je hrozné. No už tě poznávám. Už tě poznávám. Ty jsi poráden stejný, jak ve školi. Pilný, pilný, ale nepozorný.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádi

abych na cestu se dal. Pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě ne.

0: tě za pár roku vyhledá.
1: Já vždycky říkám, české divadlo má řadu herců, dobrých, výborných, vynikajících, ale znám jenom dva. Jenom dva, který miluju a na který se dívám ne jako na herce, ale jako na kus přírody, jako když přede mnou rozkvítá kytka, nebo pramení voda, nebo se pase srnka. Takový nějaký krásný přírodní zjev. A to je Sovák a Menšík. Já když se na ně dívám, tak mám pocit, že se dívám do přírody, že to ani není herectví, že to je přede mnou voní les, nebo seno, nebo že to je něco takového. A já miluju Sováka samozřejmě jako kolegu, jako člověka, jako herce. A když se na ně dívám, tak si říkám, kde se to v tom člověku bere? Taková ta člověčina, víte, ze kterou on jako vydechuje to moudro takový. Ale ono není divu, on od dětství, skutečně od dětství inhaloval tu člověčinu a teď ji ze sebe vydává. On třeba mi vypravoval, že jako malej kluk on vyrůstal v hospodě. Ne jako host, jako... Tatínek měl hospodu, jo. A on tam vyrůstal jako malý kluk a říkal, člověče, já měl tvrdý dětství, tatínek byl přísný a než jsem směl jít ráno do školy, tak já jsem musel napřed vycídit nálevní pult celý, že jo. Jako malý kluk. A to už tam chodili po ránu takoví ti alkoholici, kteří ani se neobuli v bačkorách, ráno přišli a chtěli hned alkohol, že jo. No a malý Jirka cídil pult a tam chodil jeden pravidelně a ten chtěl vždycky dva velký rumy. Přišel seci, že jo, a řekl rum, jo. A malý Jirka vzal nahoře flašku z police, nalil mu rum, že jo, a teď říká, a protože už tenkrát jsem byl potvora, tak jsem ho sledoval a teprve, když začal pít, tak jsem tu flašku zašpuntoval a dával nahoru. A on nikdy nevydržel to pomyšlení, že bude chtít ještě jeden a vždycky se zakuckal, jako... Takže on nejen, že si počkal na tu pravou chvilku, ještě si ji narežíroval, jako sám si udělal situaci, že si uklízel ten rum přesně v tu chvíli, když věděl, že on se zakucká. Pak tam chodil další, který si dával taky ráno rum, ale už se mu z toho alkoholu tak třásly ruce, že všecko vybrindal, že jo. Tak Jirka mu nalil rum a on mezi tím si udělal takovej ze šály ten závěs, jako když máte zlomenou ruku a nosíte ji na pásku, jo. A Jirka mu dal také ten rum do té ruky. A on to také ten pásek vytáhl. Sovák říká, měl výtah na prcka. Čili on od útlýho dětství študuje tyhle ty věci. A když jsme spolu točili ten televizní seriál Byli jednou dva písaři, tak vždycky jsme odjížděli ráno na to naše pracoviště, to bylo za Prahou, v takzvaném Tichém údolí. A tedy bývalo to Tiché údolí, jsme tam přišli my a to jsme jezdili jedním vozem, režisér Roháč, Jiří Sovák a já. A cestou jsme míjeli takový poslední pokušení civilizace, jako třeba uzenářství a tak. A slíbili jsme si, že nebudeme jít, že se spadneme během toho půl roku. Výsledek byl, že jsme všichni tři přibrali. Roháč tvrdí, že jsem to zavinil já se Sovákem, že jsme odjedli. Když to Sovák tvrdí, že to zavinil Roháč a já, že jsme pořád ho sváděli k jídlu, jedině já vím pravdu. A tak jsme míjeli ty poslední takový ty výdobytky civilizační, jako ty uzenářství a poslední vůbec byl hotel Maximiliánka, už v Tichém údolí a teď, když jsme přijížděli tím vozem k němu, tak někdo v tom našem autě řekl, kluci, co také si dát po ránu malý pivo v rychlosti jen tak. Tak ten řidič už brzdil, protože nás znal, tak už brzdil, že ho zastavil, my jsme vylezli, šli jsme dovnitř a už nikdo neřekl tři malý piva, už někdo řekl tři piva. A teď se tam jednou objevil vrchní, už jsme tam byli po druhý nebo po třetí a říkal, pane Horníčku, naši tatínkové byli spolupracovníci v Plzni kdysi. Jsem říkal, ale děti, jak se jmenujete? On říkal, Hynek. Říkal, no samozřejmě znám, je, tatínek, no mám dokonce fotografie společně. Tak jsem příště našel v rodinném albu fotografii, kde rodina Hinkova a naše jsme byli na takovým výletě. Mě bylo 5 let, jemu 3, sestřičce jeho bylo asi 8, tak celá rodina. A on byl úplně dojatý, koukal na to a říkal, je, to je maminka, tohle je moje sestra, no tady jsem já, no jo, to jsem já. A tohle jste vy? Aha, to jste vy, jo. A tatínek, tohle to dojatý. A tak jsme tam seděli a pili jsme pivo a koňak. A teď, když on si to prohlíceli, tak jsme jako říkám, tak já zaplatím, měli jsme 3 piva a 3 koňaky. A on říkal, ne, ty piva jo, ale ty koňaky byly ode mě, za to, že jste ukázal tu fotku, to byla radost pro mě, to je ode mě pozornost taková. A vyšli jsme ven před ten hotel a Jirka Sovák mě praští pěstě, říká, hledej blbou, ne, těch fotek musíš mít víc doma. To je škoda, že Sovák o sobě nevypráví. My jsme spolu byli 2x na vojně, jednou jako prezenčáci, že jo, potom jako na cvičení po roce nebo po dvou. Ovšem to se těžko dá vyprávět, protože to je trestní ještě dneska.
2: Já si vzpomínám, že jsem sloužil v Auzu, tam armádní umělecký soubor, a k nám byl tam tenkrát přifařen loutkový odbor, Kopecký a jeho synové. No a tak jsme jezdili, my jsme hráli pro dospělí, oni hráli dopoledne pro děti a já v takový vlastenecký křeči jsem si šel jednou sednout mezi ty děti, abych viděl prostě kašpárka a tak si zaspomínal na svoje dětství. A teď jsem zjistil, že tam mluví úplný blbosti, že jak si to představení je svým způsobem, jak se říká, odflinknutý, že tam říkají třeba, kolik máš zubů, říká 2,30, a kde si na to vzal peníze a takovýhle blbosti. Prostě vůbec neměli přehled, co povídají, protože to mě rozlobilo a tuhle zlobu jako vlastenec jsem sobě nosil asi 4 dny a potom přišlo na řadu tohle víno, ne tohle, ale nějaký jiný. A tak nějak prostě se pilo a ve mně uzrál takovej zvláštní plán. Nechal jsem si ohřát v kuchyni takovej kyblik klihu. A to už mě zjistil horníček a ještě několik kolegů, co tam sloužili se mnou, zjistili, že mi ohřejvají klih. Tak mě sledovali, jak jsem se potom dozvěděl. Já jsem ho ilegálně vynes nahoru, kde ten Kopecký, ten táta, spal, on měl fousy strašně dlouhý. A tam na těch schodech mě chytli, těsně u toho, u těch dveří, kdy už jsem se chystal tam vyniknout. Já jsem jim to vysvětlil, pán, neblázněte, kluci, nic se nemůže stát, jsme právnicky naprosto krytí. Já tam přijdu, naklíhujeme mu fousy, do špičky sežmolíme, počkáme, až stvrdne, a pak ho prudce probudíme. Jak se posadí, tak se probodne.
1: Já vždycky říkám, mnoho našich lidí má ten dar, mě taky někdy napadne blbost, ale já ji neprovedu, když to on ji provede. V Praze na Václaváku, kde dneska je hotel Jalta, tak byla proluka, tam spadl dům po náletu a tam byla díra. A tam byly takový výstavky improvizovaný. A jednou tam byla výstavka hospodářských strojů. A Jirka Sovák šel v noci po Praze, což on je dost nespavej, byl. A tak šel s Václavem Jelínkem, spisovatelem, a říkal mu, pojď se podívat, já ti něco ukážu. A tam byl na pódiu vystavený traktor. Tam byla taková šikmá plocha, pak pódium, šikmá dolů, že jo. A nahoře traktor. A mu říkal, uvažuj, ten traktor tam přece nevynesli, ten tam vyjel. Čili je v něm ještě nafta. Tak dlouho zlobili, vylezli nahoru, až to Jirka asi v 2:30 v noci nastartoval, sjeli dolů, přejeli chodník a po Václavské náměstí jeli dolů. A z Jindřišské ulice v půlce Václaváku vyběhl pán v civilu, sám, nikde nikdo, sám pán, a prudce zastavil. Tak Jirka zabrzdil a ten cizí člověk beze slova přised a jel s nima dál. Stopař.
3: Jirka Sováku prostě se nerad opakuje a já to považuji za geniální, tak si dovolím vám to říct. My jsme točili, což takhle je dát si špenát, ale předtím ráno vstanu, opařím se čajem, tam byl ještě Brodský. My jsme se denně domlouvali, jakou budeme držet dietu a měli jsme během týdne 3,5 kg navíc. A Jirka Sovák nás takhle pozval, dejte s tím pokoj, je to jedno, jaký kdo je. Já už odjak živa tvrdím, že ve všem negativní je pozitivní náboj a obráceně. Podívejte se, já už jsem kdysi ve filmu, a to je pravda, řekl, že dík lidenošnímu člověku prostě nemusíme tahat dneska pytle na zádech. On mi myslel trakař. A on povídá, a o ty tloušce nebo něco, co bych měl povídat, já mám tetu, která v životě nikdy s nikým i ze sebevážnější návštěvou si nesedne ke stolu. Vždycky již, tetičko, pojďte taky, říká, kdepak, to já si nemůžu dovolit. On říká, ona pravda, je koule taková. Hlava jí končí tady, krk, ramena, to už dlouho nikdo neviděl, tady velikánský takový globus a tam dole se na něčem pohybuje, povídá. A mě bylo tak líto, ona pá, nebojte se, nešníte polívku, já než vás vždycky obsoužím, já stejně čeho děbnu. A Jirka pá, bylo mě jí líto jen do chvilky, než jsem zjistil, my ještě nemáme snězenou polívku a ona už viděla kilo vepřovýho. A povídá, ale byla to taková hadí mrška, pořád něco dělala, pašněli hospodářský zvířectvo, nebo domácí zvířectvo, tak povídá jednou Pepíku, to byl manžel, nabrusně srp, já jdu králíkům na trávu a on pá, máš ho nabrušen, nejdi. Alexi čet novina o tom ani a v tom slyší. Pepíku! On pá, co je, srp máš nabrušený, ona povídá, no, ale já nemůžu sekret, já se k té trávě nemůžu zvohnout. On pá, no v tom ti nepomůžu, on pá, pomůžeš, pojď mě počkubnout. Tak on ten jeho strýc utíkal k tý jeho tetě, bafí za nohy, počkubí, šel si zase rehnout, ještě se ani nezačet do novin, zase Pepíku, on pá, no pro když ta pána, co je porám, ona povídá, pojď mě tát, já sekám furt na jednom místě. Tak on šel, říká Jirka Sováku, tahlí kolem baráku, ona sekala a tak vznikl žací stroj.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Milí přátelé, ve hře, kterou uvidíte, přijde řeč i na takzvané rukopisné padělky. Povězme si stručně, jak to s nimi bylo. Tak rukopisy jsou čtyři. Spor o jejich pravost je zajímavý už svou délkou. Táhne se bezmála 200 let a stále trvá. Ještě dnes u nás existuje skupina badatelů, která se ustavila jako Česká společnost rukopisná a která si vzala za úkol dokázat jejich pravost. Srbský historik Bojko Kulič loni vtipně poznamenal, že rukopisy jsou české Kosovo pole. Tři z těchto čtyř památek spojuje řetěz zvláštních náhod. Jak asi víte, hlavní roli v kauze rukopisných podvrhů sehráli dva dobří kamarádi, Josef Linda a Václav Hanka. V době, kdy své rukopisy objevili, bylo prvnímu z nich 27 a druhému 25 let a bydleli společně v pražském podnájmu u Mádlů. Už na začátku příběhu stojí jeden podezřelý fakt. Josef Linda si prý při studiu dával pod nohy bezcennou knihu, aby ho nestudili dlaždice. A jednoho dne, roku 1816, ho, Bůh ví proč napadlo, rozpárat její desky. A hle, našel tam první rukopis staročeskou píseň Vyšehradskou. Rok na to objevil náhodou zrovna jeho kamarád Václav Hanka další vzácnou památku. A to, jak sám uvedl, pod jarmarou v komoře kostela svatého Jana Křtitele ve dvoře Králové. Byl to sešitek o rozměrech 12x8 cm a obsahoval 14 básní ze 14. století. Dnes mu říkáme rukopis Králové dvorský. Když jsme ho nedávno se Zdeňkem Svěrákem v oddělení vzácných rukopisů Národního muzea na vlastní oči viděli, nechtělo se nám věřit, že kvůli tomuto útlému svazečku o tloušťce cestovního pasu byly popsány stohy knih a že se kvůli nevíře v jejich pravost tolik lidí proměnilo v nepřátele národa. Ale vraťme se k Hankovi a Lindovi. Tak oba mladí muži se zamilovali do dcery svých domácích Barbory Mádlové. A byl to Václav Hanka, kdo si Barboru vzal. Na svatbě byl mu za svědka malíř, restaurátor a znalec starých malířských technik František Horčička, správce obrazárny na zámku v Zelené hoře. A právě odtud, další vzácná náhoda, přišel Václavu Hankovi, knihovníku Národního muzea, poštou rukopis zelenohorský. Prvním, kdo pojal podezření, že rukopisy nejsou pravé, byl Hankův a Lindův učitel Josef Dobrovský, světově proslulý slavista. Přátelé, abychom se dohodli na úrovni, na které se pohybujeme, předpokládám, že nemusím vysvětlovat rozdíl mezi slavistou a slávistou. Tak, dobře. Tak tedy, nález rukopisu Králové dvorského ze 14. století Dobrovský uvítal. Ale když mu Hanka přinesl rukopis zelenohorský, dokonce z 10. století, pojal podezření. Především nedokázal on, znalec nad všechny, staročeský text rozluštit. A když pak Hanka text přes noc rozluštil, podezření zesílilo. Jako jazykovědec objevil také v textu řadu nesrovnalostí. A možná si i vzpomněl, že si žák Hanka kdysi obratně padělal vysvědčení. A bylo mu jasno. Objevené památky prohlásil za podvrhy. Netušil ovšem, že se tím na dosmrti promění v odrodilce a škůdce národa. No, aby nám, přátelé, nebylo líto, že je naše literární historie poskvrněna podvrhem, je dobré vědět, že nebýt rukopisů nenapsal by Bedřich Smetana Libuši. Výzdoba Národního divadla a Panteonu Národního muzea by vypadala úplně jinak. Řada krásných Mánesových a Alšových obrazů a Myslbekových soch by nikdy nevznikla. A vůbec, že tato milosrdná lež dodala našemu národnímu obrození mocnou vzpruhu. A kromě toho nejsme v tom padělání sami. Předběhli nás například Skoti. Jejich básník James Macpherson údajně pozbíral v horách písně starých Keltů a vydal je jako Ossianovy zpěvy. Taky mu to neprošlo. A nedávno, k velké nelibosti ruské veřejnosti, začalo se vážně pochybovat i o pravosti slova o pluku Igorově, nejslavnější slovanské památky z 12. století. Mimochodem, do češtiny přiložil Václav Hanka. Ale zpátky k našim rukopisům. Tak kromě Dobrovského se kvůli něm do Národní kladby dostali další popírači jejich pravosti. Antonín Vašek, Jan Gebauer, Jaroslav Gol, T.G. Masaryk a Jára Cimrman. Posledně jmenovaný ve své knize Rukopisy dnes a kdysi napsal: Básničky jsou to pěkné. A muselo jim to dát pacholkům práci. Ale podvádět se nemá. Já sám jsem se ve finanční tísni drobného literárního podvodu také dopustil, když jsem prodal své Slezské písně Bezručové. A do dneška mě to mrzí. Než se, přátelé, rozejdeme na přestávku, ještě několik slov o tom, jak se na morální aspekt literární mystifikace díváme my, cimrmanologové. Tak, my dobré úmysly falzifikátorů do jisté míry chápeme. Dovedeme také pochopit, že taková práce asi bavila, vidíte. Ale vymýšlet si události, které se nikdy nestaly. Osoby, které nikdy nežily. A po léta mystifikovat český národ, to se nám opravdu, ale opravdu nezdá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. No, I can't take one more step towards you.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezký večer, vážení přátelé. Přišel jsem zazpomínat na nejkrásnější okamžik svého života. Na první zkoušku s nejněžnější bytostí, jakou jsem kdy poznal. Se svojí největší životní láskou, mojí současnou manželkou. Oni si prostě ne pokojí, opravdu. Muzikanti pitomí. No toto je stále legrace. Kvůli tomu, že občas udělám tak mi začali říkat mašinka. Ne, hrajte si se mnou, nebo vám tam mašinka dá přes hubu. Se svojí největší životní láskou Šárkou jsme měli první schůzku na vrchu Vítkov, přímo pod sochou českého národního hrdiny Jana Žižky. To je ta socha, jak na ní se sedí na koni a v ruce má tu palici, jak s ní rozbije lebky těm, co se nechtěli nechat okrást. No. Před zkouškou jsem se trošičku bál, aby na mě moje milá nepoznala, jak moc se na ní těším. Ono totiž u ženských se to nepozná, ale u chlapů se to...

No, ale u chlapu se to poznat dá? No, no, tak u některých taky ne. A u mě se to pozná.

Myslel jsem si třeba, že bych přišel po čtyřech. Jenom, že to by jsem si zablátil ruce a nemohl bych se na svou šárku chmatat, že? Tak to jsem vyřadil. Potom mě napadlo třeba, že bych přišel převlečenou za husitu. Že bych měl před sebou ten štít a v ruce bych měl meč. Jo. No jenom, že to by se měl lidi v tramvaji smáli. A tím mečem bych mohl někoho ještě někoho píchnout. Tak to taky neprošlo. Nebo jsem si myslel třeba, že bych přišel na rande a něco před sebou jako tlačil. Jo. No jenom, že třeba nějaký malý auto, Trabant. Trabanta třeba, že? Jenomže to do toho kopce to by jsem tlačil a až by jsem se taky z toho mohl... No, to by jsem tam nemohl, to je... No, nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem vypil 2 litry čaje s bromem. Celou noc jsem se skotačil v bobordelu. Takže jsem se vlastně na tu svoji šárku vůbec netěšil. No, když jsem přišel po placochu Jana Žižky, tak tam moje šárka nikde nebyla. Když jsem čekal dvě hodiny, no tak jsem se vsteky Ale ona tam, moje šárka by byla. Ona nade mnou seděla na tom koni za Žižkou. A celou dobu mě pozorovala. A když slyšela, co jsem udělal, tak smála a se jí udělal u nosu ve veliká bublina. No, tak jsme se se svojí šárkou seznámili důvěrně hned na první rande. A o tom to je?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Kutálek uvažuje, říká si. Tak nevím, mám jít do města autem, nebo mám jít raději pěšky. Pak si řekne, co, pojedu raději autem, páč, jak se znám, někde se zas ožeru a nebudu moc chodit. Panovák je zas jednou úplně zhulákanej a jeden dobrosrdečný policajt mu pomáhá jít domů až do bytu. Doma mu pak panovák říká, tak hejte, když už jste tady, tak vám všechno ukážu. Tak hejte, tohle to je moje kuchyň, tohle to je můj obejvák, tohle to je moje ložnice, tam paní v posteli, to je moje manželka a ten chlap, co leží vedle ní, to jsem já. Potkají se dvě a povídá ta jedna. Je, holka, ty máš nějaký kruhy pod očima. To máš z toho, že máš manžela a ještě milence. Ta druhá říká, prosím tě, z toho to nemám. Víte, ty holomci se před spole a jeden na druhýho. V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Tondo, my teďko vstanem a když budeme moc ještě chodit, tak ještě nepůjde. A když už nebudeme moc chodit, tak už půjdeme. Taxikář jednoho veze a říká mu, hlejte, já vám řeknu jeden nový policajský vtip. Ten říká, poslyšte, ale já vás upozorňuji, že jsem z ministerstva vnitra. Ten taxikář říká, to nevadí, já vám to řeknu pomalej. Do drogerie přijde zákazník, je tam fronta, tak křičí na prodavačku. Haló, slečno, já bych chtěl jen 4 kondomy, 4 prosím. Povídá jedna žena z fronty. Poslyšte, to musíte vy zprostě jako jeden tohle takhle křiče, to se tam můžete říct trochu potichu, ne? A on říká, Anka, to seš ty? Tak haló, 5 mě jich přineste, 5. Potkaj se dvě, povídá ta jedna. Představte si, paní Mlinková, ta holka Čuřinovic je teprve 15 a už je prej v jiným stavu. Ta druhá říká, prosím vás, co to jen do ní vjelo? Manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce, hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit 2 zaměstnankyně. Ona říká, no jo, a ty, kdyby ses naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. Přijde jen do lékárny a říká, tak prosím vás, tohle to je recept pro manželku a tohle je pro mýho nemocného koně. Ale prosím vás, ne, aby se to splet a vyměnil ty nálepky, aby se mě pak proboha nestal něco s mým koněm. Cana říká, Ici, musíme si nechat udělat do oken rolety. Na vchodě bydlí novej inženýr, mohl by se koukat, jak já se tady slíkám. Ici říká, víš co, Cana, nech ho jednou se kouknout, on si nechá udělat rolety sám, ušetří.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ježišmarja, já pořád tady mám, oni ještě lidi mě furt píšou, aby řekli židovský vtipy, tak já můžu říct dva, no, dva, tři. To je totiž krásný židovský slovo je chucpe, že jo. Chucpe. A to já jsem se ptal, jako co to znamená, a oni říkají, chucpe je drzost. A já jsem se ptal jedno souvěrce, jaký je rozdíl teda mezi drzostí a chucpe? A on říká, podívej se, když přijdeš domů a tvoje žena je v posteli, v tvý posteli, s tím nejlepším kamarádem, jo, tak to je drzost. Ale když ti řekne, aspoň vidíš, jak se to má dělat, tak to je chucpe. To se vám líbilo, jo, je to bohatý, velmi bohatý žid. Někde v kavárně potkal svého neúspěšného chudého kamaráda, říkal, přijď se ke mně někdy podívat, co takhle ve čtvrtek, přijď ke mně, no, chodí zámeček tady kousek od... Tak ve čtvrtek už tam od jedné hodiny stojí ten chudejček a ten na něj samozřejmě zapomněl, ten tam stojí, rozumíš, přešlapuje před tím, že... A najednou přijede ten Packard a ten bohatý říká, Ježišmarja, kom tam stojí, čekám, já ho to zapomněl, no nevadí. Vyleze z auta šofer, protože dveře zacvakle to všechno, zajede z autem dovnitř, říká, pojď, já ti to pokážu všechno, co tady mám. Tak se podívej, tak tadyhle je vrátnice, že jo, tady neprojde nikdo ani myš, když nechci. Říká, tadyhle mám golfový hřiště, tady mám tenisový hřiště, tady mám plavecký bazén, teďka přecházíme k mým stájím, tady mám pět plnokrevníků, polokrevníky a tadyhle mám zelinářský zahrady, tam jsou takový lidi, kteří měli čerstvou zeleninu, že teďka přicházíme do traktu mýho osobního traktu, tady mám knihovnu, že mám pánský sál, mám kuřárnu, že mám pracovnu. Dál, říká, no teďka přicházíme do traktu mé ženy, že jo, tak má tady vlastní parfumerii, tady má tělocvičnu, tohle to jde dál, do prvního patra, říká, tak tady má, tady má moje žena ložnici, že jo, otevře dveře, v posteli Sára a na ní ten šofér, že jo, nohy ke stropu, říká, no tak to je moje žena, no a ten chlap, tak to jsem já. Je, potom je ještě ten krátký, jak se vrátí Silberstein domů a pod dveřma je telegram. Říká, ježišmar, ještě telegram, protože já jsem unavený, chci spát. Vytáhne telegram, odevřel a ten říká, tvoje Sára zemřela včera ve Vídni. Sklapne telegram, položil na noční stole, říká, to bude ráno leknutíčko.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ať si kdo chce, co chce říká, ať si mamka slzy utírá, k dokonalému mladému muži patří cigareta jako k velbloudovi hrby. Pravda, žvíkačka zahraniční výroby, správně usazená na dásni, také vyvolá obdiv. A samovolná bublina při řeči s ředitelem školy vykoná své. Ale cigárko je cigárko. Vůbec nechápu, jak jsem bez něj těch 13 let mohl žít. Ovšem, již v 10 jsem popotahoval z dřívek obalených vatou, ale to nebylo ono. Také tolik vychvalované bafání z rákosových doutníků, které u nás ve třídě zavedl zemědělský synek Laníš, nepřineslo očekávanou slast. Úplným extrémem pak byl vynález 8C, vdechování kouře z nedlouhé gumové hadičky, naplněné suchou travou. Několik ožehnutých tváří hovořilo však jasně proti, nehledě k tomu, že někteří chlapci po těchto pokusech za školní zdí potupně vrhli. Záhy jsme si proto my, kuřiva chtiví, uvědomili, že máme-li zvládnout techniku kouření bez újmy na zdraví, musíme se odevzdat do rukou odborníka. A osud k nám byl milostiv. S 1. zářím přihrál nám do třídy propadlíka Janebu, známějšího, a to i mezi učiteli, spíše pod přezdívkou Nikotin. Kromě kouření snad tento člověk neuměl nic. Svou profesi však ovládal se s ručností majitelů opiových doupat. Janebova spotřeba cigaret byla fantastická a nebylo tedy divu, že již koncem září rozprodal veškeré učebnice propůjčené státem a tak ze školních pomůcek mu zbyl jedině pytlík na cvičky, k prasknutí napěchovaný nedopalky, které cestou do školy zručně nabodával po refížích speciálně upraveným příložníkem. Není divu, že Janeba se na první pohled odlišoval od svých vrstevníků. Již sama postava připomínala cigaretu a čapce, kterou nosil, se neprávem říkalo popelní. Vůní pak připomínal dobře zavedenou tabákovou plantáž v době sklizně. Šaty vetché, na mnoha místech propálené a pod kůží na břiše zašity 3 cigarety, jak Janeba tvrdil, pro případ ztroskotání. Ačkoliv na škole bylo kouření důsledně pronásledováno a astmatický učitel Rejhon kontroloval, převlečen za instalatéra, chlapecké záchodky i během výuky, Janebův zlozvyk byl učiteli i ředitelem tolerován. Jedině v hodinách si nesměl nikotin zapálit. Řešil to tedy tím, že šlukoval naposledy se vstupem učitele a kouř pak vyfukoval dobrých 20 minut do penálu. Krom toho jej hodnější profesoři posílali co chvíli z oběžníky a vzkazy, dobře vědouce, že i hned za dveřmi Janeba popustí uzdu své vášni. Tradovalo se dokonce, že jednou dobromyslný češtiná Smolík, starý skaut, nervózní z toho, že ten den ještě nevykonal dobrý skutek, vyslal Janebu při odpoledním vyučování hlídkovat k blízké trafice. Nekupuje-li někdo z žáků školy tabákové výrobky. Není třeba zdůrazňovat, že naše srdce se pro nikotina nadchla. Záhy jsme mu dělali domácí úkoly, nosili svačinu a ti šťastnější, co je sehnali, i cigarety. A pak přišel den, na který jsme se těšili nejvíce, kdy v cihelně za městem nás měl Janeba naučit kouřit. Počítalo se, že nás učňů přijde 8. Lukáš, Pazderka, Pilný, Závoz, Vajs, Děravý, Čmolík a já. Ale dorazilo nás jen 6. Závozovi bohužel zemřela babička a tak zklamaný spolužák místo kouření udivoval příbuzné pláčem. Tolik se na cihelnu těšil. Pitomec Pazderka nevydržel muka čekání, zapálil si již v poledne doma ve Spíži a byl přistižen otcem jdoucím mlsadrum. My ostatní jsme již před 3. netrpělivě vyhlíželi Janebu, respektive kouř, který ho vždy signalizoval. Takže náhodnému chodci by se zdálo, že se neblíží kamarád, ale sentinel. Přesně ve 3 dorazil kouř k nám. Doufám, že nikdo neporušil můj zákaz obědvat, řekl Janeba úvodem a vyzval nás, abychom předvedli své kuřácké zásoby. Cigarety cizích značek i hned zabavil, vzkaže jsou pro nás začátečníky moc silné. Co budu ale kouřit já? Zeptal se šmelinářský synek Čmolík, který donesl pouze 100 Chesterfieldek. Janeba mu podal své 2 lípy. Pak už nic nebránilo tomu, abychom si zapálili. Janeba se ukázal jako rozený pedagog. Věnoval se nám individuálně a dohlížel, zda jeden každý správně šlukuje. Na stěnu cihelny pak nakreslil průřez dýchacím ústrojím, aby ukázal, jak nejlépe využít vdechnutého kouře. Pravda je, že nákresu již někteří z nás nemohli věnovat dostatečnou pozornost. Bajze jsme dokonce museli omývat vodou. Když se probral, doznal, že v poledne jedl kachnu. Ta ostatně za chvíli byla i mezi námi. To už nám Janeba zapaloval další cigarety. Nikdo nemluvil, neboť kouření nám nepůsobilo ten požitek, o kterém jsme snili. Zatímco Janeba si labužnicky pochutnával na Chesterfieldkách, nám bylo hůř a hůř. Bezvěrec děravý, který měl normálně pro Boha jen slova pohrdání, se začal nečekaně polohlase modlit. Úplně omámený Čmolík pak jen tiše plakal a scháněl se po papíru, chtěje psát závěť. Za hodinu už bylo úplně jedno, kdo v poledne jedl a kdo se postil. A domů nás za tmy rozvážel Janeba na 2 kolách. A tak se toho dne naučil kouřit pouze závoz. Jemuž pozůstalí na pohřbu nabídli cigaretu, aby utišil žal. A pitomec pazderka, jehož otec si ve spíži při rumu uvědomil, že ve 2 se to lépe táhne.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Tam teprve, když jsme měli obklíčenýho lesama a koníma, tak se přiznali, že ten záběr bude vypadat tak, že přijdu k ním pěšky s mikrofonem, položím první otázku, oni otočejí ty svoje koně a odjedou na druhý konec paseky. Tak já, že vsednu na druhýho koně, dojedu za nima a ten rozhovor, že udělám z koně na koně. Já jsem říkal, no fajn. Ovšem v tom případě žádám koně, který není schopen klusu. No, já měl jasnou představu. Já jsem viděl takovýho toho koně, co rozváží pivo. Ten moudrej takovej, co jde. Kráčející válenda. Kráčející finský gauč, jo? Bych přímo řekl. A tak to byla moje představa. A oni mi přivedli k jednomu koni, říkali, ten nejklidnější kůň naší stáje a toho jsme vám právě rezervovali. A já vám na toho koně koukám a on ten kůň dělal brát. Já si říkal, no to je kůň cvok. To jestli je mezi zvěrolékaři psychiatr, tak honem s tím koněm k němu. Koňský mysliveček na to. A oni říkali, ne, on prý vodání mouchy, je horko. Tak mě asi 5 lidí na něj vysadilo. Já jsem dosedl a ten kůň, oni nám vysadili ten záběr a ten kůň to pochopil okamžitě, dřív než já. Takže když ti Rumuni odjeli na druhý konec paseky, tak ten můj kůň automaticky, protože patřil k těm koňům, aniž bych ho musel nějak řídit, jel za nima. Což chápu, patří k ním, jel za nima. Ale co nepochopím, že jsme dojeli, tedy ti Rumuni dojeli a postavili se vedle sebe, jeden vedle druhého a stáli nehnutě na těch koní. A ten můj kuň k ním dojel, že jo? A ne, aby se u nich zastavil, abych mohl tedy provést intervju. Ne, ten můj jediný chodil, točil, celou vás. Prošel se mnou křovým, vyšel jinudy. No, první, co jsem udělal, jsem urval mikrofon. Ale protože během toho natáčení, který trvalo asi hodinu, jsem nespadl a nic si nezlomil, tak jsem propadl takový tý píše každého začátečníka, který si říká, patrně seš proto nadanej. A na zpáteční cestě jsem odmítl.

0: jdou do cvalu. Nikdo ho nezastaví. Tak jak jsem na něm seděl, tak jsem mu takhle zhora zakryl oči. A ty jsem mu držel zakrytý, dokud tam ty neodjeli. Až když zmizeli za lesem, jsem mu ty oči odkryl. A zajímavý bylo, ten kuň jedinej z těch zbývajících tam zůstal, rozhlíd se, pochopil, že je nás půlka už jenom, a jedinej z těch zbývajících se dal do klusu, ale opačným směrem.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.